0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.

0: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň.
2: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
3: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
2: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
3: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
2: To je Audi Q7 Perfection.
3: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
2: ten nejezdí.
3: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
2: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
1: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
3: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
2: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
3: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
4: Elfline Transport, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
5: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Autocentrum Jan Šmucler, váš autorizovaný prodejce v Plzni a Klatovech. Více na smucler.hyundai.cz. Porsche
2: Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
3: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
2: A víte, co na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
3: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
2: To je Audi Q7 Perfection.
3: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
6: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás Městský obvod Plzeň 4.

0: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda se dnes poprvé po dvoutýdenní dovolené vrátí k jednání. Ministři se budou zabývat především opatřeními pro lepší zadržování vody v krajině. Premiér Andrej Babiš kvůli dlouhotrvajícím vedrům a vysychání vodních zdrojů obnovil Národní koalici proti suchu. Ta má hledat řešení, jak dopady sucha v Česku zmírnit. Nejhorší lesní požár v historii Belgie se šíří směrem do Německa. Plameny už spálily přibližně 3000 hektarů a jsou jen 300 metrů od prvních německých domů. Úřady evakuovaly stovky lidí a s požárem bojují hasiči z několika zemí. Situaci komplikuje silný vítr, sucho a špatně přístupný terén. Fotbalisté Slávie poprvé v nové ligové sezóně nezvítězili. Po třech výhrách remízovali v Liberci 1-1 a neúplnou tabulku vedou o bod před Jabloncem. Ten jako jediný zůstává stoprocentníma, ale zápas k dobru. Ostrava potom porazila Artis Brno 1-0. Brněnský nováček tak dál čeká na první vítězství. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Sokolov hledá zubaře. Nově příchozím dentistům město nabídlo místo až pro 7 zubařských křesel v opraveném lékařském domě, kde by doktoři mohli působit už od ledna příštího roku. Jako benefit mohou získat dotaci na vybavení ordinace, městský byt anebo místo pro děti ve škole nebo ve školce. No a jak vypadá předpověď počasí na pondělí? Oproti víkendu se u nás na západě Čech citelně ochladí. Naměříme jen mezi 21 a 25 stupni Celsia. Celý den bude hlavně oblačno nebo zataženo a objevit se můžou i přehánky.
10: Vzduchotechnika a klimatizace od kovu Kasejovice jede za každého počasí.
11: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, kovu Kasejovice. Tak čau, viď.

0: Na snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Tak jsme opět na startu, zase pondělí, zase ráno, 6 hodin 3 minuty. Dobré ráno s vámi, Jasmin a David a Michal.
2: Ahoj, hezký ráno.
3: Ahoj.
1: Jak se vám spalo, co na dnešek?
3: Příliš, že jsem ještě nevstal, takže...
1: Máme to stejně, u vás byla taky bouřka?
3: Strašný, a ty tma hrozná.
1: A tma? Tak taky vám byla ráno taková
2: taky
1: tma.
2: Taky vám byla tma.
1: No tak jsme rádi, že jste tady, že jsme se našli alespoň takhle na dálku, no a písničky pro vás máme. Pondělní snídaně startuje z Black Eyed Peas. Tak hezký ráno.

0: pondělní Hitrádio. 6:10. Krásné ráno, šampioni.
1: Je to neskutečný, ale už v půlce srpna vám vaše Hitrádio umí říct, jaká bude zima. Jo. Kdo máte rádi ty zimní radovánky, tak vás asi nepotěšíme, protože úplně všude na světě má být zima nadprůměrně teplá a výrazně se to má projevit i u nás, takže déšť, bláto, tohle všechno.
0: Škoda, že to nevidíte, jak to tady ve studiu vypadá, že to je jenom se zvukem, protože vy si můžete jenom představit, že Jasmin vytáhla koule. Věštecký koule a takhle tady s tím takhle mává. A ona už nás s tím tady otravuje od minulého týdne a říká, hele, vyvěštíme v pondělí ráno schválně zimní počasí.
2: Co Vánoce, budou letos bílé?
1: Bílé Vánoce už zřejmě dlouhou dobu nebudou. Zase na druhou stranu, meteorologové častokrát neví, co říct na dnešní odpoledne, že jo? A tady předpovídají hodně dlouho dopředu, tak uvidíme.
0: Tak ono podle německých meteorologů vlastně dneska skončilo léto oficiálně, pokud se nepletu. Ale zase má to výhody, ušetříme zatopení, jestli bude v zimě hezky. Co mě tak teda mrzí, jsou zimní pneumatiky. Když je rozpálený asfalt a jezdíš na těch zimácích. A ježíš, jak teda dorazí na pedalboardu, nebo jak to bude? Jo? Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity a Hit Radio minutu po 6:45. Hezké ránečko. Já tady mám příběh, který vám možná změní život. Vám, řidičům, ať jsem si myslel, že tuhle informaci tak nějak všichni víme. Já jsem se včera potkal s kamarádem, šli jsme na oběd a když se vracíme k mému autu, tak jsem na dálku stáhnul okýnka, abych to auto vyvětral. A ona mě kouká a říká, jak jsi to udělal?
1: To jde, no. Jo.
0: Jo.
2: Tak jak jsi to udělal?
0: Počkej, jste to nevěděli? Dobře.
1: Možná si přece mechanicky, tak oni už vyhadlem, ne?
0: To no jasně, tak to jako vzadu, že jo, musíš, jo. Ale vepředu, když máš elektriku, tak to jde na dálku. No takhle, počkej, víte to nebo to nevíte, že to jde stáhnout?
1: Nikdy jsem to neslyšel.
0: Neslyšel. No tak dobře, tak já si myslel, že změní život třeba jenom pár lidem do nás poslouchá, ale ono to opravdu funguje. Vy, kdo to znáte, tak si říkáte, to je starý, jo. Ale normálně, když máš auto, když máš klíček dálkový ovládání, tak většina autů mít to, že když podržíš dlouze odemykání dveří, tak se stáhnou ty walking všechny. A když naopak zase třeba, já nevím, jsi v kanceláři, začíná pršet a víš, že máš ty okýnka otevřený, tak pokud na to auto vidíš, tak to dlouze podrížíš a ty okýnka zavřeš. Takže ona mě koukala jako, tak jak zjara, já říkám, no to jde. Takže jsem si říkal, že bych možná vám do nás posloucháte, jak do to nevíte, třeba změnil život. Ať se to teďka hodit nebude, protože bude pršet teďka už zase.
1: Takže se podařilo vyvětrat, i když venku bylo 35 stupňů teda, jo.
0: Podařilo se trošku třeba o 0,2 stupně tu teplotu srazit.
1: Když Mexit rádiu, no.
0: No tak nemáte záč teda, no. Můžete to zkusit klidně. One Republic, Ain't Worried, další hity pro vás za malou chvíli. A taky, když jsme se bavili teda o vás, o nás řidičích, tak za malý moment aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí. Porsche
5: Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
6: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
5: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
6: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
5: To je Audi Q7 Perfection.
6: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
7: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
8: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
7: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
9: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
11: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
14: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
2: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
15: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
16: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si dnes ráno pozor na jižním Plzeňsku. Máme informaci, že je přímo na hlavním tahu v obci Předenice na silnici bahno a může to tam nepříjemně klouzat.
1: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky. Hit Radio FM+.

0: tak všechno mám.
1: My vám přejeme zítra a krásné ráno. Tohle je Poetika, bude 6:30.
2: Ranní update.
3: Na českém televizním trhu dnes startuje nový sportovní kanál Prima Sport. Skupina Prima ho spustila v 6 hodin ráno a navazuje s ním na dosavadní Sporty TV. Divákům nabídne více domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiové pořady a vlastní sportovní obsah. Čeští atleti se z mistrovství Evropy poprvé v poválečné historii vracejí bez medaile. Poslední českou nadějí byla Kristýna Sasínek-Maky, která v Birminghamu doběhla ve finále 1500 sedmá. Na své nejlepší umístění z evropského šampionátu tak zaostala o jednu příčku. V Belgii našli dělníci při rekonstrukci domu poklad za stovky milionů. Ve zdech sklepa objevili ukryté zlato v hodnotě zhruba 218 milionů korun. Teď se řeší, komu mimořádný nález vlastně připadne.
1: No tak asi majiteli té nemovitosti, ne?
3: Tak asi to nebude tak úplně jednoduchý.
1: No, kdyby to bylo jednoduchý, tak nám o tom asi neříkáš.
4: Pravděpodobně.
3: Ale pokud to nemají komu dát těch 218 milionů, tak...
1: Tak si to klidně tady rozdělíme ve třech. No. Mě by zajímalo, kolik domů a bytů v České republice skrývá takové poklady. Poklady.
3: Už dneska můžete otevřít zeď třeba u vás ve sklepě nebo v obýváku.
1: Přesně.
3: A můžete to zkontrolovat.
1: Hele, my tady pro vás máme taky poklad z devadesátek. Miluju. Ace of Base. Beautiful Life, trochu odvážný to říct takhle v pondělí hnedka po ránu, ale zkusme se tvářit, že nás ten pondělek baví. Tak pojďme na to, Ace of Base, Hit Radio, krásné ráno.

0: No tohle je snad zlej sen. A jo, Bad Dreams. Tady Swims na Hit Radio v 6 hodin 35 minut. Hezké ráno. Pojďme si představit všichni společně situaci. Jedeme třeba nakoupit autem. Mm-hmm. Jo. Jak parkujete? Zacouvete do parkovacího místa, anebo tam vyjedete čumákem?
1: Většinu času za mě asi popředu.
0: Takže Jasmin popředu.
2: Já mám nejradši tu situaci, kdy tam najedeš popředu, ale je volný i to místo zatím a projedeš až na druhou stranu. Jo. To je vždycky úplně jackpot.
0: To je super, já to mám rád zezadu, tady, když couvám. Proč se o tom bavíme? Protože autoškoly a pojišťovny stále víc doporučují parkovat výhradně couváním kvůli bezpečnosti potom při výjezdu, jo? Ale teďka to rozdělilo řidiče teda na dva tábory. Zatímco teda tím couváním se jako zajistíš bezpečný jako výhled a výjezd, a tak tím, že tam jako couváš, tak na druhou stranu mají ostatní řidiči pocit, že zdržuješ, než se tam naštoluješ do toho chlívku.
2: Je to takzvaně dvousečná zbraň.
0: Je to dvousečná zbraň, takže jsme si to tady řekli. David to má rád, když to může projet, taky vyhledávám takový místa, Jasmin to má ráda. Normálně zepředu a já tam prostě normálně na couvu. Tak by nás zajímalo teda, jak to máte vy a schválně, jestli když teda někdo couve do toho parkovacího místa, jestli vás to otravuje, jestli jste takový, že si řeknete. Vidíš to, Marko? Když se našteluje tohle. Já to teda občas mám, když někdo parkuje podélně. No.
1: Jako měl jsi to hodně teďka.
0: No protože on tě ten člověk sice zdrží jako třeba na 3 vteřiny, 4, 5, ale prostě si říkáš... Tak jak to máte rádi vy? 777-937-777, nahrajte nám to prosím jako hlasovku přes WhatsApp, budeme rádi. Případně nám to sem hoďte jako klasický SMS-ku, no a my k vám hodíme za chvíli další muziku Aura Dione, taky Damiano David a aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
7: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com
8: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
11: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
12: Izolvest.
13: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
12: Izolvest.
11: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
12: Izolvest.
13: Tak zavolejte ještě dnes.
11: izol@vest.cz. Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
14: avokádo či mikádo,
11: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
14: šampiony nebo dresy pro šampiony,
11: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
14: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
11: Vaše centrum nákupů a zábavy.
14: Olympia Plzeň.cz.
15: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
16: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
17: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
18: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
19: Sudovi šrot, republice ocel.
20: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
21: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
22: Pak přijeďte do AutoESA.
21: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
22: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
21: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
22: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nové dopravní omezení v Domažlicích. Neprůjezdná je dočasně ulice Boženy Němcové. A opatrně taky v Chebu, kde je nově neprůjezdná dlouhá ulice.
24: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
25: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Docela to pondělní ráno utíká, co? Damiano David na Hit Radio v 6.49. My vám přejeme hezké ráno. Experti radí, že pokud parkujeme například u obchodu, tak do parkovacího místa bychom měli ideálně zacouvat kvůli lepšímu a jednoduššímu výjezdu. No a pak na druhé straně jsou ale ti, kdo se nechtějí nechat zdržovat tím dotyčným, než se tam do toho parkovacího místa našteluje. Jak to máme tady, jsme si řekli. Jasmine vyjíždí popředu. Já zásadně couvám a David hledá to nejjednodušší místo na parkování.
1: Jednodušeně řečeno, ano.
2: Tak Tomáš Střince, ten píše, couvat. Je to bezpečné jak při výjíždění z parkoviště, tak i při nakládání nákupu do kufru.
0: No, já si myslím, že Tomáš Střince by se neshodnul se Zdeníkem, který nám poslal hlasovku.
3: Ahoj, tady Zdeněk. Není problém tam nacouvat, nebo tam najet předem. Problém je druhej. Když máš potom košík plný zboží a chceš to naskládat do kufru a nacouváš tam, jak se protlačíš s tím košíkem mezi autama, což není určitě možný, protože dneska ty místa tak jsou už úzký, že vlastně kolikrát se mi stane, že neotevřu ani dveře, abych mohl vlézt do auta.
0: To je fakt. Já bych možná Tomáše a Zdeňka propojil. Já vám pak pošlu čísla navzájem a můžete jít spolu třeba na pivko.
1: Jo? Nebo se porvat.
0: To bude jsi říkal, že jsi tam ta couvá nebo ne, tyjo?
2: Mirka píše, já většinou parkuji couváním, jen na frekventovaných ulicích zajedu občas popředu, abych nezdržovala. Jen nevím, když do mě při výjíždění někdo drcne, jestli není lepší, když se trefí do zadku, než do čumáku, kde je to blíž k řidiči. Mějte se, moc ráda vás do práce poslouchám, děkuji.
1: Taky zajímavá úvaha.
0: To je, jasně no, jasně. Taky píše Blanka, dobrý den všem, mě můj táta naučil, že mám vždy a všude zajet tak, abych byla rovnou připravená odjet, takže couvám. Pak tady máme taky hlasovku od Moniky.
2: Tak jsem
4: dobré
2: Miško.
4: Ráno, Radio Faktor, tady je Monika z Českých Budějovic. Tak já ráda couvám při parkování, jo, že vlastně si najíždím ze zadu. Mějte se hezky, krásný den. Ahoj.
0: Zatím to teda jakoby tak vychází pro couvando, hodně.
2: Hodně.
0: Hodně. Máme tady ještě hlasovku od Zuzky.
5: Ahoj, zdravím vás. Tady Zuzka. Já parkuju jedině zadkem. Já to snad ani předkem neumím. To samý autobusem. Jsem řidič autobusu a taky vždy všechno jenom zadkem. Takže asi tak. Přeji krásné ráno. Papa.
2: Zuzi, papa, děkujem.
0: Jako zaparkovat autobus a zacouvat někam, to musí být teda to opravdu jo. Jako... Tak dobře, auto máme. Tak vy do nás posloucháte, jak parkujete autobus. Popředu, anebo normálně pozadu. Dělejte to tak, jak to máte rádi. My pro vás máme další hity. Elton John,

0: vaši hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-C-Z.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
10: V Dobřanech se žije dobře.
0: On air.
11: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Česko má za sebou další mimořádně horký den. Teplotní rekordy včera padly na zhruba čtvrtině dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně. Tropické teploty zasáhly především Moravu a Slezsko. Kraje letos nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že regiony mají díky příjmům z daní vlastních peněz dost. Hejtmani se proti rozhodnutí ohradili a tvrdí, že jim státní podpora náleží. Od roku 2015 stát krajům na opravy silnic poskytl přes 40 miliard korun. Nový elektronický systém vstupu do Evropské unie prodlužuje čekání na některých velkých letištích. Například ve Frankfurtu a Amsterdamu se letos v létě maximální fronty protáhly až na 2 hodiny. Problémy se netýkají občanů Evropské unie cestujících mezi členskými zeměmi. Aerolinky a letiště navíc varují, že na podzim se může situace ještě zhoršit. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Opravy radnice v Domažlicích vstoupily do další fáze. Stavební práce se pomalu přesunou na věž a severní část celého objektu. Město zároveň plánuje další pokračování obnovy této významné historické budovy. Podle vedení Domažlic už vzniká projektová dokumentace pro budoucí opravu fasády radnice. A jdeme taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech by dnes mělo být hlavně oblačno nebo zataženo. Počítat musíme s občasným deštěm a dorazit mají i bouřky. Teploty vystoupají mezi 21 a 25 stupňů Celsia.
14: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
15: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Dobré ráno.
16: Krásný pondělí.
0: Snídaní šampionů.
12: Já jsem Jasmin rád, že jsi to vzala za mě. Já jsem chtěl říct den a pak mi došlo, že jsem vlastně zapomněl, co je za den. Že pondělí ráno 7.02.
16: Je to tak, je tu novej týden.
12: A taky spoustu písniček. 21 Pilots, taky Ella Henderson, tím pokračujeme. Hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: Anderson a Rudimental Alibi, 7 hodin a 5 minut. Krásné ráno z Hitrádia.
1: Když se někde ztrapníte, tak ten trapas jako takovej, to je jedna věc, jo. Ale když je to třeba i na kamerách, tak to je věc druhá. My jsme šli s přítelem v sobotu k vodě, byl strašný hicák venku, bylo fakt horko, tak jsme se cestou stavili v obchodě, koupili jsme si nanuk, že se jako schladíme, a jelikož jsme stáli v takový uličce, kde nebyl vůbec nikdo jiný a děláme furt takový jako kraviny a mě bylo fakt horko.
2: Pane bože, já jsem úplně napjatej, co jste dělal.
0: Já taky teda.
1: Ne, jako by o nic nešlo, ale tak jsem vzala ty nanuky a začala jsem se jakože ze srandy nima chladit, jakože přes to tričko, jakože na hrudníku. A teďka prostě tam byly takovýhle...
2: Na hrudníku.
1: To je jedno.
0: Jo, prostě tak... se začala chladit prsa nanukem.
1: Ale byl počkej.
0: To nanuk Míša? Já tam totiž nebyl s váma.
1: Nebyl to Míša ani Kuba můj, byl to Mroš. No a pak jsme šli...
2: To muselo bolet, ne?
0: Dobrý mejdan.
1: A pak jsme šli k pokladnám a tam samozřejmě seděla ostraha před obrazovkou s kamerama a týpek, ten pán, byl úplně rudej.
0: Měl ruce v kapse.
1: Byl úplně rudej, strašně
2: všude kapesníky
1: se...
2: poházaný.
1: Jste nechutný. Ne, fakt jako strašně se smál a mě to v tu chvíli došlo, takže jsme se taky strašně smáli a rudý jsme teda byli všichni tři. A já se říkám, kolik jako lidských bizárů musí tyhle ty lidi za těma kamerama kdekoliv vidět. Mm-hmm.
0: Nebo jako celkově, když si myslíš, že tě někdo nevidí a on tě vlastně vidí. Já si myslím, že třeba, že by lidi, co někdy bydleli na sídlišti a měli okna paneláků naproti sobě, že by mohli vyprávět, jo. Já se to třeba osobně bojím zjišťovat zpětně, co kdy viděl, kdy jsem co já dělal, jo. Co říkám v pozici pozorovatel. Vím, kde bydlíš, Jasmin.
1: Jo, perfektní.
0: Nebo třeba nejlepší napadá mě, když stojíš na semaforech, podíváš se vedle a vidíš šoféra v druhém autě, jak si myslíš, že ho nikdo nevidí, a ten šofér provádí přímou masáž mozku nosem.
1: Pane bože.
0: To se děje často.
2: To se děje.
0: Pak se ještě prohlíží.
1: Ježiši, no tak...
0: No nic, ty jsi to rozjela, tohle téma.
1: Ale ne, žušně. Tak 777-937-777, to je číslo k nám a budeme rádi, když nám dáte vědět, při čem vás teda někdo asi viděl, anebo co jste vy viděli, pokud děláte taky někde za kamerama.
0: Ano, ano, anebo nemusí to být za kamerama, prostě co jste viděli, že jste viděli, že ten druhý o tom jako neví a myslí si, že toho nikdo nevidí. Tak nám to nahrajte jako hlasovku, budeme rádi, nebo nám to sem pošlete SMS-kou, my k vám posíláme další muziku. Tohle jsou 21 Pilots. Hezké ráno.

0: něco svěžnějšího na pondělní ráno, za minutu 7:45, Rehab in my head. Dobré ráno z Hitrádia. Jasmin se o víkendu mazlila s mrožem. To jsme si odnesli z předchozího vstupu, tak jenom jestli bych to mohla vysvětlit pro ti, kdo se připojili až teď.
1: No ne, tak řešili jsme, co jste dělali, protože jste si mysleli, že vás nikdo jiný nevidí, tak já měla takový incident v obchoďáku teďka, k tomu bych se asi jako nevracela, ale ptali jsme se na tuhle tu věc a Aneta píše, já jsem dělala v prázdném výtahu taneček na TikTok, pak jsem si všimla kamery přímo nade mnou a od té doby jezdím po schodech.
0: To je fakt, že když někde děláš,
1: všude.
0: Ano, ano, tak to jsem se, to mi teďka došlo, že když někde něco dělám, co by neměli vidět úplně lidi a je tam třeba v rohu kamera, tak si říkám, doufám, že nenahrává. Další zpráva od Lenky. Ahoj, v obchodě jsem si myslela, že mi někdo nevidí, tak jsem si upravovala kalotky asi minutu přes legíny, pak jsem zvedla hlavu a koukala přímo do kamery.
1: Hani, dělám na ostraze. Lidi si neuvěřitelně často čichají v obchodě k vlastnímu podpaží a většinou ne jednou. Míšo, chceš se přiznat, co se tady dělo asi 10 minut zpátky, jsem tě viděla?
0: No David, že jo?
1: No.
0: Se očuchával.
2: Určitě.
0: Taky píše Petr, ahoj, dělal jsem několik let na kamerách, jen vám řeknu jedno, pokud si někde na veřejnosti říkáte, tady mě určitě nikdo nevidí, tak vás s největší pravděpodobností někdo vidí. A tady máme ještě jednu zprávu. Ahoj a dobré ráno, já jsem kdysi měla ráda jednoho Pepu, bylo mi asi 8 až 9 let, až jsem ho jednou viděla, jak se dloube v nose. V ten moment už se mi nelíbil. Když jsem viděla mé syny se šušnit, tak jim tuhle příhodu říkám. Jako ostračující příklad dobrý, jestli se budeš vrtat v nose, nevěsta nebude. Nebude. A víte, jaká je výhoda toho, že nás teďka jenom slyšíte, že se nevidíme, no, že nevidíme, co děláte, ale víme, že tam jste. Tak děkujeme za to, že ladíte 7:45 k tomu a taky další hity opět a Radeček. I tak to za to stojí.

0: I tak to za to stojí, tohle jsou hity na Hit Rádiu opět a Radeček 7 hodin 19 minut. Bude to stát za to s námi zůstat i za malou chvíli, protože se blíží rychlá pětka. Chvíli po půl osmé budete soutěžit s Kozlem, o co přesně řekneme za chvíli. Samozřejmě přihodíme i další hity na cestu, do práce, domů, na dovču, všude, kde nás ladíte, Lady Gaga, Alejandro, taky Benrez, Samantha Juno a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přihodíme aktuální dopravu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.

0: A sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
9: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Natočeno podle skutečné události.
12: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
13: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
14: Nikdy, anebo navždy.
13: No, tak vidíš.
11: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nově čeká dopravní omezení v Plzni na Klatovské třídě. Dávejte si pozor u křižovatky s ulicí Utrati, kde se pracuje v obou směrech. Je tam dočasně zúžená vozovka.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky. Hit Radio FM Plus. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Someone Too, tohle jsou Benres. A my jsme Hit Radio 7.30, krásné ráno. David. Má ranní update.
1: Ranní update.
2: A miliony Číňanů mají problém najít si partnerku. Kvůli výrazné demografické nerovnováze jsou někteří muži ochotni zaplatit seznamovacím agenturám 100 tisíce za pomoc hledáním nové manželky. Výbava pro prvňáčky vyjde rodiče nejčastěji na 3 až 4 tisíce korun. Při úsporném nákupu se dá dostat zhruba na 1500. S kvalitnější aktovkou a ergonomickými pomůckami ale účet může překročit i 7 tisíc. Oproti loňsku ceny výrazně nerostly. Bývalý brazilský fotbalista Adriano prozradil, proč jeho manželství vydrželo pouhých 24 dní. Vztah skončil po hádce kvůli celonočnímu pití a hraní domina s kamarády. Adriano přiznal, že své zvyky měnit nechce a raději žije sám, mimo jiné i proto, že mu vaří jeho maminka.
3: Pro ty z nás, co se fotbalu úplně nevěnujeme, tak kolik je Adriánovi let?
2: 44 let.
0: Takže mama hotel.
2: Takže mama hotel.
3: Slušný.
0: Mama hotel. My jsme pro vás taky něco navařili. Je tady rychlá pětka. Konkrétně Kozel navařil. Kozel vám naděluje výhru v hodnotě 5000 korun. Ochucené nealko Kozel 0%. A k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Mimochodem, jestli jste ještě nové ochucené nealko od Kozla neskusili, vybírat můžete rovnou ze tří příchutí inspirovaných tím, co známe z českých zahrad. Černý rybí zatřešení, citrona, bezinka nebo meruňka a veruňka. Tak napište, chci soutěžit na 777.
2: Meruňka.
0: No ano, 777 937 777. Hezké ráno.

0: Pět minut po půl osmé, ladíte Hit Radio, to nám dělá velkou radost. Disturb, tady jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5 000 korun od Kozla.
2: Můžete vyhrát ochucený 0% nový nealko Kozel. Při nový příchutě černý rybíz a třešeň, citron a bezinka, taky meruňka a meduňka. A k tomu voucher na e-shop.
0: Meruňka a meduňka.
3: Já slyšel meruňka a meruňka právě.
0: A nebo meduňka a meduňka. Ne, je to meruňka a meduňka. Tak, kde s námi ve vysílání je Hanka z Jihlavy. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak kterou příchuť by si ochutnala nejradši z těch tří příchutí? Rybí střešeň, citron bezinka nebo meruňka a meduňka?
4: Asi to meruňku.
0: My to taky. Taky na to máme tady chuť, taky na to máme chuť. Tak Hani, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje proces, při kterém rostliny využívají světlo k tvorbě živin? Fotosyntéza nebo videosyntéza?
4: Fotosyntéza.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Hani, budeš vidět, jak se jmenuje věda zabývající se počasím?
4: Ježiši,
0: Je to tam. Jo, je to tam, jasně.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se nazývá plod dubu? Ale to, že bylo správně.
4: Žalud.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaké je množné číslo slova člověk?
4: Lidi.
0: Ano. A pátá otázka, Hani, pojďme na to.
2: Jak se jmenuje otec rodiny Simpsonových?
0: Homer? Hani, já jsem s tebe víc... Ne, v pohodě, já jsem s tebe vycítil, že ty máš opravdu chuť na tu meruňku a my jsme to prostě museli prolítnout a musela jsi to vyhrát. Takže vyhráváš 5 000 korun od Kozla a k tomu právě tady ty skvělý příchutě.
2: Moc gratulujeme.
0: Tak jo.
4: Děkuju za pomoc, mějte se krásně.
0: Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Radia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: Avicii, Eva Farná na Hit Rádiu 7.42. Dobré ráno. Za malou chvíli vám nabídneme další parádní hity, třeba Linkin Park nebo Shakira, Zoo, to je tohle. No a vy, kdo někam cestujete, autem, čímkoliv, co se dá řídit, tak za malou chvíli přidáme i aktuální dopravu, ať víte, co vás v pondělí ráno kde zdrží.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračují práce na hlavním tahu z Plzně na Kralovice. Pozor si dávejte na obchvatu Třemošné, kde se opravuje estakáda. Jezdí se tam proto značenou objížďkou.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.53. Dáváte si pondělní Hitrádio, snídaně šampionů a Linkin Park. S vámi Michal, Jasmin, David, dobré ráno.
1: Venku je takový horko, že ryby v českých vodách jsou úplně na suchu, ale na suchu jsou bohužel i české nemocnice, protože jim zoufale chybí krev. Tu svoji byl už dokonce darovat i prezident Petr Pavel, ale teďka nemocnice prosí o pomoc nás všechny, jo, protože je to stejná písnička vlastně každý rok, každý léto, že lidi odjedou na dovolenou a teďka vlastně ubude těch pravidelných dárců.
0: Myslím si, že Jasmin, kdo má strach z jehel, tak už skoloboval u rádia právě teďka.
1: Hele, patřím taky mezi ty lidi, ale stejně chodím občas darovat krev, i když to se mnou vždycky sekne, to se přiznám, já to prostě nemám ráda a nějak ten tlak a všechno, nevím.
0: Fakt? Že chodíš? Já teda chodím, není to darování krve, ale spíš na odběry normálně, tak to beru jako takovej

0: Mini daughter.
1: A co David, ty chodíš na odběr krve?
2: Tak já si zakrývám oči, i když jsou jehly jenom ve filmech, takže
1: fakt?
2: Ke mně.
1: To je zajímavý, že někdo to má tak. Třeba můj táta, ten jako nemůže vidět ani slyšet o jehle, ten hnedka omdlívá, jo? Mně to třeba vlastně jako vůbec nevadí, zvláštní.
3: Já mám mamku zdravotní sestřičku, takže to tam jako od malička bylo všechno tohleto, nutnost být v pohodě. Nicméně teda, kdo byste chtěl a kdo se toho nebojíte, nebo to chcete zkusit, tak hlavně tedy ostravský nemocnice a pražský nemocnice prosí o pomoc.
1: No nicméně, nedobrovolný odběr, teďka vlastně postoupíme úplně všichni, protože koukal jsem, že od dneska jsou ideální podmínky pro komáry. Jo. Koukám tady na komáří mapu a skoro celá republika je červená, takže možná bychom mohli tady ty potvory poslat právě do těch nemocnic.
2: Třeba tohle je budoucnost získávání krve, že se nachytají komáři a z nich se to nějak extrahuje.
1: Ne, tak komár je takový malý dron vlastně. Že jo. No a krve bude dostatek. Pojďme na muziku Katy Perry, hezké ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
4: Máte snad něco lepšího?
3: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
4: Jo.
3: Elfline. To je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
4: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
3: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
4: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
5: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
6: V Dobřanech se žije dobře.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Válka s Íránem výrazně zvedla velkoobchodní ceny energií. Cena plynu v prvním pololetí vzrostla o více než polovinu, ropa zdražila zhruba o pětinu. Zároveň asi o 3% vzrostla spotřeba plynu i elektřiny, což analytici spojují s oživením ekonomiky. České zásobníky plynu jsou nyní naplněné ze 64%, podle ministerstva ale bude na zimu suroviny dost. Současná epidemie eboli v africkém Kongu už je nejtragičtější v historii země. Nemoci podle vládních údajů podlehlo přes 2300 lidí a potvrzeno je téměř 5000 případů. Jen za posledních 24 hodin přibylo dalších 101 nakažených. Epidemie tak počtem obětí překonala dosud nejhorší vlnu z let 2018 až 2020. Horké a suché počasí v Česku končí, už dnes přinese studená fronta ochlazení až o 8 stupňů, přehánky a místy i silné bouřky. V dalších dnech se teploty budou pohybovat většinou kolem 25 stupňů, tropická třicítka zůstane jen na jižní Moravě. O víkendu srážek ubude a častěji se objeví slunce. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Sokolov hledá zubaře. Nově příchozím dentistům město nabídlo místo až pro 7 zubařských křesel v opraveném lékařském domě, kde by doktoři mohli působit už od ledna příštího roku. Jako benefit mohou získat dotaci na vybavení ordinace, městský byt anebo místo pro děti ve škole nebo ve školce. No a jak vypadá předpověď počasí na pondělí? Oproti víkendu se u nás na západě Čech citelně ochladí. Naměříme jen mezi 21 a 25 stupni Celsia. Celý den bude hlavně oblačno nebo zataženo a objevit se můžou i přehánky.
10: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každýho počasí.
11: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Dobré ráno.
16: Hezký pondělí.
17: Snídaně šampionů.
15: Dát dohromady hezký a pondělí je trochu odvážný, nicméně jsme rádi, že jste tady a že to pondělí prožíváte s námi. Michale, jsme na David, ahoj.
16: Říká se, že věk je jenom číslo a herec David Prachař nám teďka ukázal, že někdy to číslo je opravdu jenom hodně vedlejší záležitost. Praštil do toho potřetí a to s o 32 let mladší ženou, tak víc o tom za chvíli.
18: Nice.
15: Víme, jaký budeš, ještě bude 80, Davide. Pojďme na YouTubečka.
0: Hit Radio FM+.

0: Beautiful Day, takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 7 minut po 8. Jutučka, dobré ráno.
1: Pánové, jestli máte pocit, že po 60 už vás čekají jenom nějaký papuče a preventivky a takovýhle věci, tak vůbec. Příkladem vám může jít herec David Prachař, který do toho praštil už po třetí, jo, po 60. A oženil se s o 32 let mladší Sárou Hlaváčovou. A všem chlapům tak ukázal, že samozřejmě ani před tou 70 není potřeba natahovat bačkory.
2: Což mě teda mile překvapilo, David to okomentoval na začátku hodiny slovem nice. A já když jsem to včera čet, tak jsem si říkal, tyjo, tak já jsem čekal, že třeba v 70, že budu řešit, nevím, termíny u urologa a slevy v Lidlu, jo. Hele, podívej se na Davida, jede třetí mízu jako pán, jo, appreciate.
1: Musím říct, že my v rodině máme, no není to takovýhle rozdíl, ale mamka má o 12 let mladšího partnera, já mám o 9 let staršího, takže naopak jako ty věkový rozdíly jsou u nás celkem vítaný. Jak to máte vy? Máte to tak v rodině někde?
3: Počkej, není to ten stejný.
2: A tak vy to nemáte. A tak vy to nemáte o tolik let, že jo? Jsou tady případem Bohuš Matuš, že taky asi o 45 let rozdíl. Ale takhle, sice pak tyhle páry vypadají jako když táta vede dceru na maturák, hele, ale přeji a bude ti přáno.
3: No.
2: Hele, rozdíl u nás rodině to je v pohodě, jo? Máma s tátou jsou asi prostě o 44 let. Co u vás?
3: Ale jo, takhle decentně. Naši o 2 roky a já s partnerkou ten stejný rok.
2: Takže počkej, o dva roky vaši?
3: Ano.
2: Tak to jsou naše taky. Co teda vaši?
1: No, mamka s tátou byly na stejno, ale s novým manželem je mamka o 12 níž. No.
3: Takže jsi polepšila.
1: Jak se, no,
2: počkej, že má o 12 let mladšího?
1: Ano, jak jsem říkala.
2: To je super.
1: Nicméně my chceme vaše příběhy, kdy ten věkový rozdíl vlastně vůbec nevadí, jo? Kdy vám to vyšlo, ať už jste vy ta starší osoba nebo ta mladší, je to úplně fuk, ale chceme vaše hezký příběhy.
2: Tak budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo jestli se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme něco, co vás bude rozhodně bavit. Tohle jsou Karmach Just Be Good To Me na Hit Radio v 8.09. Hezké ráno.

0: Tohle je nejnovější Taylor Swift, snad vás to taky tak baví. Opolite na Hit Radio ve 8:45.
1: Říká se, že věk je jenom číslo, což si myslí i herec David Prachař, který se po třetí oženil, a to s o 32 let mladší partnerkou Sárou Hlaváčevou. Tak my jsme chtěli jako vaše love story s nějakým věkovým rozdílem, kdy to dobře dopadlo. Tak jak?
0: Posílá třeba hlasovku Mirek.
2: Dobré ránko, přeji. Tady Mirek. Já jsem asi na tom podobně jako pan Prachař. Jsem taky po třetí ženatý. A jsme s manželkou od sebe 25 let, já jsem teda starší, 25 let, ale jsme spolu 21 let, z toho 18 jako manžele, máme 3 děti, klape nám to, určitě si nestěžují. Jděte se krásně, a se
1: hezký.
0: To je slovo do pranice. Máme tady taky několik SMSek, píše třeba i na Martin. Ahoj, tchán je o 7 let starší než tchýně, manželka je 7 let mladší než já a dcery jsou od sebe 7 let.
1: Jitka, ahoj šampioni, my jsme od sebe s manželem 10 let a 8 měsíců a 9.9. spolu budeme 37 let, jsme spolu od mých 17 a myslím, že je to čím dál lepší a pohodovější. To je boží.
0: Jo, být spolu od 17, aby to klapalo takhle dlouho, to se dneska nevidí, to se, no nevidí, ono se to spíš už nenosí, mi přijde. Jo, že ta doba je jiná. Taky píše Mirka. Ahoj, v pozdějším věku a po neúspěšném 16-letém vztahu jsem objevila toho nejlepšího chlapa na světě. Je o 14 let starší, ale vůbec nám to nevadí. Včera jsme oslavili 4-leté výročí, to píše Mirka, tak my moc teda gratulujeme k výročí.
1: A ještě jedna ze zpráv zní třeba takhle od Davida z Brna. Ránko týme, my s přítelkyní začali moderně v pořadí. Milování, kino, pusa. Před 8 lety mě bylo 30, jí 43, no a jsme spolu pořád spokojení a zamilovaní.
0: Takže jsi našel starší David z Brna. Akorát to pořadí teda nějak.
1: Říkal moderně.
0: Za nás to bylo jinak, no tak chápu. Dnešní doba, jak se seznamuje generace Z, Gen Z? Chlapi, jak to dělají? Tak nejdřív dick pic, pak rande, nebo jak to je, že jo? No. Ale Ježíši Kriste, to je realita, jasný, promiň, jako jo. Panic at the Disco, High Hopes. 8:17. Krásné ráno z Hit Radia.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
10: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
12: Autocentrum Jan Šmucler, váš autorizovaný prodejce v Plzni a Klatovech. Více na smucler.hyundai.cz.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Karlovarsku v Bečově. Na hlavním tahu je nově zúžená vozovka. No a opatrně taky na jih od Plzně ve Stodě, kde se pracuje v Hradecké ulici a taky ve směru na Hradec.
1: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
2: Hit Radio FM+.

0: a Hitradio v 8.32.
1: Ranní update.
2: Robbie Williams prozradil, že mu diagnostikovali autismus. Po letech psychických potíží, úzkostí a ADHD je pro něj diagnóza hlavně úlevou. Říká, že díky ní konečně lépe chápe, proč jeho mozek jede na 1000% a proč je pro něj kreativita tak důležitým ventilem. Dovolená bez dětí může prospět nejen rodičům, ale i jejich vztahu. Podle psychologů si totiž rodiče na rodinné dovolené často úplně neodpočinou a dále řeší každodenní péči o děti. Pár dní ve dvou jim může přinést skutečný odpočinek a zároveň ukázat, jak jejich vztah funguje bez rodičovských povinností. Cristiano Ronaldo naznačil, že jeho legendární kariéra se chýlí ke konci. 41-letý Portugalec připustil, že tato sezóna bude pravděpodobně jeho poslední v profesionálním fotbale. Po 25 letech kariéry chce podle svých slov zanechat výjimečný odkaz a život po fotbale už má naplánovaný.
0: Takže v kolika letech jde do důchodu?
2: No ve 42 letech.
0: Vlastně. 42 let. A myslíš, že má vyděláno?
2: Si bude potřebovat nějakou brigádku. Já
0: vidím Ronalda, jak vždycky přijde domů leták, jak bude kroužkovat, co si koupí ve slevě. Pojďme na muziku Spice Girls, Hit Radio 8.33, dobré ráno.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno. David Guetta, Terry Swims, Stones and I, 8.40 na Hit Rádiu.
1: Věděli jste, že chytrý spotřebiče už nejsou jenom chytrý, ale oni začínají být i drzí? Po některých aktualizacích vám totiž můžou posílat sarkastické hlášky, takový ty pasivně agresivní, jakože si jdete třeba v 11 večer do lednice, jo, a jdete si tam nenápadně pro nějaký ňámes, něco dobrýho, a najednou vám na mobil přijde zpráva zase. Jo, ono se to opravdu začíná dít.
0: Ale já na tohle jsem teda hrozný, jo. Noční nájezd na lednici. Já jsem schopný se tam na chvilku jako pozastavit a sníst všechny možné kombinace. Já si myslím, že kvůli mně osobně by měli dělat lednice, ne že se po otevření rozsvítí to klasický vnitřní světýlko, jo, ale že by tam mohl být takový ten výstražný trojúhelník, co máš v autě, když si zavnou varovky. Jakože, hele, Míšo, už stačilo.
1: Tak možná to tomu opravdu pomůže a má to upozorňovat i třeba na plýtvání jídlem a pak teda na to zbytečný noční otevírání.
0: Mě by zajímalo, který domácí spotřebič, ten, který máte doma, by vám podle vás nadával nejvíc, kdyby uměl mluvit? Napadá tě něco? Takhle, za mě je to ta lednice, u té se dveře netrhnout asi, neodpočne ani v noci, chudák. Robotický vysavač možná.
1: Ježíš, no to jo.
0: K tomu se taky občas chovám jako.
1: No.
0: No. Tak klidně nám můžete dát napsat vy, dát vědět vy. My vám dáme další hity. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, taky Gustavo, Lima, Balada. To všechno tady na Hit Rádiu. Za moment, hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Ráno na Hit Rádiu

0: 8.53, krásné ráno. A my se ptáme, už je čas chystat Vánoce? Možná jo. Prosím pěkně, pěstitelé vánočních stromků na Hané přišli s naprosto geniálním a zároveň tak trochu úchylným tahem. Otevřeli předprodej stromků už uprostřed aktuálních veder. Takže lidé si chodí vybírat jedle na prosinec namazaní opalovacím krémem.
1: Tak možná jako na druhou stranu, víš, jaký schon je to vždycky v prosinci, tak teďka by měl na to člověk klídek. Navíc ti vždycky v prosinci vyberou ty nejhezčí jedličky a smrky, co ty chceš.
0: Přesně.
1: Tak si to rezervneš předem,
0: víš. Když jsi takovej hranař, třeba jako já, myslím, že ty taky trošku, tak tam přijdeš a jsou tam už jenom takový babička vždycky, já teda vzpomínám s drahem tam nahoru, ona vždycky říkala, že to jsou hrozný mrzáci.
1: Jo,
0: ty se tam zůstanou úplně nakonec.
1: Ale třeba můj taťka ten schválně vybírá ty mrzáky a tím to není líto, že se je nikdo nevezme. To mi přijde hezky.
0: Tak to je hezký, že táta dělá tady tu činnost. Já úplně vidím, jak přijdeš za tím pěstitelem v žabkách, jak tam přijedeš autem, opřeš se o tu rozpálenou kapotu, jsi v kraťasech a opravdu vážně s ním diskutuješ o tom, jestli se ti domů hodí víc jedle nebo smrk v létě. Geniální, Nahané jsou prostě napřed. Posloucháte Hit Radio, Sia, Give Me Love, to je poslední song pondělní snídaně a pak se rozloučíme. Hezké ráno.

0: si a Give Me Love, tohle je Hit Radio v 8.57 a jak jsme slíbili, tohle byl poslední song pondělní snídaně. My jsme moc rádi, že jste to s náma přežili a že jste se stavili.
1: Pondělní ráno jsme zvládli, tak přežijte i to pondělí jako takový celý den a zítra se uslyšíme zase od 6 do 9.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zvládněte pondělí, mějte se krásně a jak říkala Jasmin, zítra v 6.00 tady.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásný den. Aktuálně se došetřuje nehoda 2 aut, a to v Karlových Varech v ulici Studentská. To je pro tuto chvíli vše. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky. Jenom hity. Hit Radio.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme nový trávník.
3: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
5: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
11: Máme 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Ministrům končí prázdniny. Dnes dopoledne se sejdou na prvním zasedání vlády po 2 týdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině nebo změnou nařízení o lékařských posudcích pro držitele zbraní a střeliva. Plzeňský kraj na žádost hasičů prodloužil zákaz rozdělávání ohňů. Mimořádné opatření platí už od konce července, aktuálně až do 22. srpna. Hasiči v uplynulém týdnu jezdili zejména k požárům v přírodě. Vinou sucha a vysokých teplot hořelo v lesích, na polích a na loukách. O bezplatné vstupy na hrady a zámky je extrémní zájem. Mimořádná akce na našich památkách proběhne 30. srpna a pak ještě 27. září. Bezplatné vstupenky je možné rezervovat na webových stránkách hradů a zámků. A třeba Karlštejn, Hluboká nebo Lednice mají plno na oba 2 termíny. Fotbalisté Slávie ve 4. ligovém kole remizovali v Liberci 1-1. Po úvodních 3 výhrách tak poprvé v sezóně nezvítězili. Sešívaní ale dál vedou tabulku naší nejvyšší soutěže se ziskem 10 bodů. Druhý je Jablonec, který má o 1 bod méně.
12: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
13: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
1: Dnes celkem příjemná změna, teploty se budou pohybovat někde mezi 20 a 23 stupni, na horách 16 až 19. Konečně nám zapršelo, takže haleluja. A dneska by ještě pršet mělo, tudíž super. Po většinu dne čekáme tedy oblačno až zataženo a ten déšť by se měl objevit spíš až odpoledne nebo k večeru. Jinak teda nebude to jen déšť, někde se objeví i kroupy, no a samozřejmě bouřky různých intenzit, tak buďte opatrný.
2: Hit Radio FM+.
1: Krásné dopoledne přeje Bára Škrybová, nový týden, nové možnosti, nové radosti, to hlavně. Radovat se, to je důležitý, protože žijeme jen raz.

Pink, Just Like a Pill, krásná věc. 9 hodin, 12 minut k tomu, tak se nám přes Českou republiku přehnali v noci bouřky, radar vypadal zajímavě. Děti se mě včera večer ptali, a mami, budeme spát ve stanu? Tak jsem koukal na ten radar a říkám, no, nebudeme. Každopádně, zapršelo nám, to je super, tady na západě Čech někde nám pršelo až 15 mm srážek, zatím je to teda potom suchu jako plivnutí, ale aspoň něco, no. Nicméně zase, jo, nemůže to prostě přijít v nějaký normální vlně. Kdyby prostě jenom pršelo, třeba soustavně, já nevím, aspoň třeba 5 dní, jo. Ale ne, oni musí přijít bouřky jako fík, kroupy do toho, to je furt z extrému do extrému. A já se vás ptám, jak to vypadalo včera v noci u vás? Pojďme si tady udělat teď takový malý meteo info, Hit Radio FM+. Pršelo vám nebo skoro nic, nebo byl u vás v noci naopak jako velký pofírunk nějaký? Mimochodem, kdo jste kolem 10:30 nespal a jste kolem Plzně, tak jste slyšel ale strašnou prdu, šílená záře a pak prda. To jsem tady jako fakt nadskočila, my jsme ještě v tu chvíli seděli na schodech, koukali jsme ven. To bylo jako dobrý, no. Ale nevím, co to bylo. Do něčeho to prásklo, podle map je to roudná, ale pořád jsem teda nenašla, do čeho to prásklo. Takže kdo víte, tak mi napište i tohle. 720 870 237 a tohle je Daša Osty, na vy mějte krásný pondělí.

0: Imagine Dragons, Bad Liar, Hit Radio FM Plus v pondělí dopoledne s vámi, já jsem Bára Škrybová, přeju vám krásný den a máme přesně 9.23, díky, že jste s náma. V noci se prohnali českem bouřky, dneska budou zas a vy mi píšete, jak to vypadalo na západě Čech přímo u vás. Petr Mirošov u Rokycan. Ahoj Báro, jdeš teda nic moc, ale bouřka luxusní disco, třikrát to tady v noci někam pořádně prásklo, až se člověk lekl, naštěstí to vypadá, že bez větších škod. Lenka ze Sokolova. Ahoj Báro, v Sokolově byl v noci pěkný stroboskop, déšť trval tak 10-15 minut a pak byl klid, ale díky za každou kapku, v tomhle suchu se počítá úplně všechno, je to tak, Leni. Martin z Holoubkova. Zdravím z Holoubkova na Plzeňsku. V noci nás přišla bouřka a přišel i rychlý slejvák, pak už jenom chvíli hezky pršelo. Nebyla to žádná průtrž, ale aspoň něco napršelo. Jasan, díky moc. Jinak teda potvrzujete i tu velkou ránu, která proběhla v Plzni kolem 10:30. Prásklo to někam na Roudnou, ale kam konkrétně a do čeho, to jsem ještě nezjistila. Mně se to nepovedlo dohledat, možná to prostě jenom jako neumím. Takže klidně, kdo víte, nebojte se psát 720 870 237. To je náš WhatsApp a já vám pouštím za chvilku Miley Cyrus a nebo Krištofy s Dominika Lagiou.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz.

0: nejlepší ořechy, ovoce a sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Dizolvest.
7: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
6: Dizolvest.
8: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
6: Izolvest.
7: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
6: Izolvest.
8: Tak zavolejte ještě dnes.
7: izol@vest.cz. Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
9: avokádo či mikádo,
7: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
9: šampiony nebo dresy pro šampiony,
7: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
9: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
7: Vaše centrum nákupů a zábavy.
9: Olympiaplzeň.cz.
10: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
11: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
10: Byty Dobřany.cz.
11: V Dobřanech se žije dobře.
12: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
14: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

To hlavně u těch Krištofů baví. Ta písnička prostě končí půl hodiny, ale ta nálada je tam skvělá. Krištof, Dominik Aleggio na Hit Radio FM+. Na začátku hodiny jsme si tady z toho vysílání udělali takový naše, nebo takový náš skromný meteokoutek. Vy mi píšete, jak to v noci vypadalo u vás, protože se prohnali českem bouřky. Už jsme tady řešili i tu velikou prdu, která se udála v Plzni. Vypadá to, že někde na Roudný, ještě pořád od vás, ale nemám odpověď, jestli někdo víte, kam konkrétně to bylo. Takže pokud ladíte třeba až teď, tak se klidně nebojte napsat 720 870 237. Jinak teda jdeme mrknout na to, jak to bude s počasím tento týden rovnou. Takže dneska zase čekáme déšť a bouřky, ale potom už to bude do konce týdne spíš takový jako sporadický, jenom tak přehánky a to jenom někde. Ale ochladit to se ochladí. Do konce týdne se určitě nedostaneme přes 30 stupňů. Maxima tady vidím na nějakých 27, zatím to tak vypadá, uvidíme, jak to bude zítra pozítří, ale teď to vypadá na 27 v maximech. Takže za mě jako vůbec nevadí, po těch hicech je to velmi příjemné, jen až se příroda a my nadechneme. Tohle jsou vlastně takový jako úplně normální teploty, když se nad tím zamyslíme, který k nám tady do našeho pásma patří. Tak si pojďme opravdu užít, než zase přijdou ty hice a že by přijít opravdu měli. Jinak teda už se prý ví, jak bude i v zimě. Takže prosím vás, v zimě bude teplo. Takže jako paráda, jako vždycky. Jdeme do retra, ten Sharp, you. Hezký pondělí všem, díky, že jste s náma.

0: a taky pecka veliká Swedish House Mafia, John Martin, Don't You Worry Child, 9 hodin 45 minut k tomu, tak já doufám, že máte parádní pondělní dopoledne. No je pondělí, chtělo by to, aby bylo parádní, protože to potom ten následující týden, to bude jako korálek. Takže laďte Hit Radio FM+, já vám k tomu pošlu Leony se songem Don't Worry a Depešáky. Představte si to, takovouhle hudební bombu tady pro vás mám připravenou, takže samozřejmě buďte s námi. Bára Škrybová přeje krásný den.
1: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
9: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
10: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha Plzeň Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
11: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
12: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20 30 minut. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
15: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
16: Hit Radio FM+.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: To je pondělní muzika, taková, která nás nastartuje a pak máme ten týden příjemný. Krásný pondělní dopoledne přeje Bára Škrybová, minutka a půl nám zbývá do 10. hodiny. Před námi zprávy, počasí a teď doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, koukám tady na to, mám tady před sebou celý západ Čech a vypadá to aktuálně velmi příjemně. Žádné nové nehody ani komplikace, pokud ale víte něco víc než my, přímo z terénu, neváhejte a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
3: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
4: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
5: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
6: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
7: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany CZ.
8: V Dobřanech se žije dobře.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Meteorologové varují před bouřkami. Dnes mají zasáhnout většinu Česka a místy můžou být i velmi silné. Doprovázet je může silný vítr, přívalové srážky, ale hrozí i kroupy. Výstraha začne platit v poledne a bouřky by se měly nejdříve objevit na jihu a východě Čech. Pak by měly postupovat směrem na východ. Na přehradě Skalkán na Chebsku nově platí zákaz koupání. Důvodem je špatná kvalita vody. Už před 2 týdny pak hygienici vyhlásili zákaz koupání také ve velkém rybníku u Hroznětína na Karlovarsku, kde vodu znečistili synice a vodní květ. Špatná je tak i její průhlednost. Věková diskriminace na trhu práce se týká už i lidí ve středním věku. Ukázala to výzkumná zpráva zástupce ombudsmanky a vědců z Masarykovy univerzity v Brně. Šance na získání práce se podle nich snižuje už po 40. Jen necelá třetina mužů ve věku 40 až 55 let se pak může dočkat pozitivní reakce zaměstnavatele. Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristina Sasínek-Meky, která ale skončila v běhu na 1500 metrů 7.
10: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
11: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Dneska jedeme na trochu chladnější vlně, na kterou možná letos v létě nejsme až tak zvyklí. Teploty v maximech na 23 stupních Celsia, na horách 19. Celý den převážně oblačno až zataženo, odpoledne a večer čekáme zase silné bouřky, to znamená déšť, kroupy, vítr. Sledujte prostě radar.
9: Hit Radio FM Plus.
0: Zahajujeme druhou společnou hodinu dopoledního vysílání. Vysílání je pondělní, takže to chce nějakou pořádnou pecku, ať to nastartujeme. Tudíž Golden posílám.

Paráda. Animal, Alvaro Soler, 10 hodin, 13 minut k tomu, Hit Radio FM Plus s vámi, to je paráda, je pondělí, co víkend, jak jste si užili víkend? Dovča, výlet, nebo třeba nějaká party? No spousta z vás za námi dorazili na naší už tradiční afterparty Hit Radio FM Plus na Chodrock Festu a my vám ještě jednou takhle chceme poděkovat, protože bylo opravdu narváno a nálada díky vám naprosto, ale jako opravdu naprosto fenomenální. Nás všechno bolí, jak jsme se pro vás vydali úplně ze všech sil, ale vůbec nám to nevadí, protože nám se s váma hrozně líbilo. Pak nám bylo jako skvěle. Kdo máte třeba ještě nějakou fotku, video, nebojte se nám to dát k nám na Facebook. Zatím se teda stydíte, tak bych vám jako chtěla říct, nestyďte se, jo. Jedno staré, čínské a pravdivé přísloví praví, kdo se ráno nestydí, ten se večer nebavil. Takže kdo něco máte, šup tam s tím. Kdo se teda ale jako nestydíte, tak to jsou naše stories. Tam se fakt nestydíte, tam nás označujete ještě teď. A nás opravdu moc těší koukat na to, jak jste tančili, nebo jste prostě byli, hlavně na to, jak jste si to užívali. Takže se vůbec nezdráhejte, posílejte, označujte klidně ještě teď. A jinak teda úplně jako skromně, kdybyste měl někdo vyfocenou mě, tak mi to taky pošlete. Klidně soukromně, já nemám žádnou památku. Díky moc všem, posílám teď Lost Frequencies, The Feeling, mějte krásný pondělní dopoledne.

0: To je party takhle v pondělí dopoledne. No co jinýho? Maroon 5, This Love, Hit Radio FM Plus s vámi 10.23. Před pár minutama jsme tady spolu vzpomněli na afterparty Hit Radio FM Plus, která proběhla v sobotu na Chod Rock Festu. Já jsem vás lákala, abyste se nebáli a posílali fotky k nám na Facebook a napsala mi Verča. Ahoj Báro, já bych ráda poslala fotky, ale na všech vypadám, jako kdybych právě přežila 3 dny bez spánku. Ale večer byl skvělej, příští rok nás tam zase máte. Čau Verča. Verčo, díky moc, ale hlavně prosím tě, to se neboj jako posílat fotky. Na pořádný party takhle přece musí vypadat úplně každej. Party, ta je o tom bavit se a zbytečně se nehlídat, jinak si to přece neužiješ. Takže se neboj, nebojte se ani vy ostatní a sázejte nám to tam na ten Facebook. Snow Patrol, Chasing Cars a Eva Farná, to je muzika, kterou mám tady pro vás na pondělní dopoledne připravenou za chviličku. Hit Radio. Hit Radio.
1: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
2: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná 13.
1: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle 13 fakt přeje.
2: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
1: To je Audi Q7 Perfection.
2: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
3: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com
4: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
5: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
8: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
7: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů.
11: Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment.
12: Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem.
13: Tak se stavte.
12: P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
14: Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
15: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
16: A s jednorožci i dinosaury!
15: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
17: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
13: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
18: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den.

Eva Farná, Perpetuum mobile. Perpetuum mobile, to je zařízení, které by se samo od sebe pohybovalo navždy a přitom ještě vyrábělo energii. Takže vlastně prostě nesmysl, nebo jako nejde to. A když to převedeme do běžného života a dohovoru, je to vlastně něco, co se pořád opakuje a nebo nikdy nekončí. A to je třeba i podcast Hit Rádia 90. Jmenuje se Vypalovačka. Přes prázdniny se tady neopakuje, protože mají Markéta, Ivo a Michal pauzu, ale vlastně nikdy nekončí, protože vy si ho můžete pouštět pořád a pořád dokola, buď třeba na stránkách Hit Rádia 90, anebo si podcast Vypalovačka můžete najít na jakékoliv podcastové platformě. Jedou se tam retro témata. Probrali třeba Michaela Jacksona, co je to Britpop, seriály a filmy 90, plakáty, walkmany, diskmany, diskotéky, dětský pokojky, no prostě všechno, co je našemu srdci blízký a v těch 90 opravdu jsme to všichni prožili. Takže až nebudete vědět, co, opravdu doporučuju hledat si podcast Vypalovačka. Je to tam fakt moc příjemný. No a když mluvíme teď o té retro době, jo, tak v roce 99 vydala texaská kapela Sixpence, None the Richer, jednu čistě krásnou nádheru. Jmenuje se There She Goes a i teď tady pro vás mám. Tak si dejte pořádně na hlas. Ah, krásný pondělí všem.

0: Bruno Mars, Green Night na Hitrádiu FM Plus přesně v 10.42. Kam vyrazit? No, vyrazte už tento čtvrtek 20. srpna se Plzeňský kraj na 4 dny promění v jednu velkou cyklistickou trasu. Startuje tady totiž West Bohemia Tour, což je závod, ve kterém se představí špičkoví cyklisté a vy je můžete potkat naživo přímo u trati. První den je čeká časovka ze Starého Plzence na Radyni. Necelé 4 kilometry, ale skoro 200 metrů převýšení, takže žádná pohodová projížďka, opravdu fakt jako masakr. Pak už se závod rozjede naplno a v těch následujících dnech peloton zamíří přes Rokycany, Klatovy a další místa až do naší západočeské metropole, tedy do Plzně. Tak si vyhlédněte místo, odkud budete fandit a přijďte si ten závod opravdu užít naživo. West Bohemia Tour se jede od 20. do 23. srpna. No a protože se jezdí po silnicích, tak počítejte s dopravním omezením i uzavírkami. Konkrétní trasy najdete na stránkách West Bohemia Tour a všechny důležité informace vám samozřejmě přineseme i tady na Hitrádiu FM+, tak nás určitě laďte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku. Profi voda, s tou se nemusíte
3: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
10: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
11: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
10: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
12: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
11: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt jasně happy.
12: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
13: Elfline Transport, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
14: Hit Radio FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Tak prosím vás, kdyby tohle nikdo nepoznal, tak to byly Linkini. DMT Dance Machine na Hit Radio FM Plus, nářez obrovský přesně minutu před 11. hodinou. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu osobního auta máme hlášenou v Chebu v ulici Svobody. Narazilo tady do sloupu. Tvoří překážku na silnici, tak opravdu opatrně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info dejte vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo@elektro.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší AutoWolf. Autorizovaný partner Volvo. AutoWolf.cz.
7: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
8: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
9: V Dobřanech se žije dobře.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
11: 11 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké dopoledne. Volební uskupení a nezávislí kandidáti dnes mají poslední šanci opravit chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili a vyzvali k jejich odstranění. Komunální a část senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. Už 5 let patří Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy lázně mezi světové klenoty UNESCO. Výročí zápisu si Karlovarský kraj připomene třídenními oslavami s názvem 5 let světový. Víc mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
12: Oslavy začnou v pátek 11. září v Mariánských lázních, kde se uskuteční odborná konference křest novin Great Spa Times a slavnostní zahájení oslav. V sobotu 12. září se program přesune do Karlových Varů. Tam se návštěvníci mohou těšit například na večerní program Festivalu světla s názvem Vary září.
11: Program zakončí v neděli 13. září ochutnávka tradičních lázeňských dobrod ve Františkových lázních. Houbařům zatím letošní sezóna nepřeje. Na vině je suché a horké počasí. Podle mykologů houby nerostou a minimálně do konce prázdnin už ani neporostou. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné. Svým vzhledem lákají hlavně fotografy. Letiště v sicilské Katánii dnes opět omezilo provoz. Důvodem je popel z nedaleké sopky Etna. Jejíž erupce narušují dopravu na tomto mezinárodním letišti už více než týden. Dnes provozovatel letiště oznámil, že až do 2 odpoledne je v Katánii povoleno přistávat pouze 5 letadlům za hodinu. Odlety ale omezené nejsou.
13: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
14: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Na samotném začátku týdne se nám ochladilo, teploty se dostanou v maximech jenom na 23 stupňů Celsia, na horách to bude asi 17. Dnes taky přijdou zase bouřky, pozor na to, někde budou i velmi silné, tak s tím opravdu počítejte.
10: Hit Radio FM Plus.
0: Krajíme poslední dopolední hodinu, samozřejmě je připravena super muzika, Avril, Poetika a teď Avicii. Krásný den od Báry Škrybů.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Slavy nám dohrála na Hit Radio FM Plus s písní My Happy Ending, a to přesně v čase 11 hodin a 12 nebo 13 minut k tomu. Jestli jste zdraví a můžete darovat krev, tak teď je opravdu ten správný čas, protože českým nemocnicím v létě zásoby krve vždycky výrazně klesají, to každý rok stejný. Lidi jsou na dovolených, ale nehody, operace a úrazy, ty si žádnou pauzu bohužel nedávají. I když by to bylo krásný, ale bohužel ne. Darovat krev už byl i náš pan prezident a nemocnice teď prosí o pomoc další dárce. Některá pracoviště už hlásí jako opravdu napjatý zásoby a každá darovaná dávka může pomoct někomu, kdo ji fakt jako bude potřebovat. Takže jestli můžete, tak zvažte, že si třeba uděláte ten čas a půjdete darovat krev a pomůžete takhle člověku třeba přežít. Zabere to opravdu chvíli, ale pro někoho jiného to může být doslova k nezaplacení. Pokud teda jako přemýšlíte, jestli můžete darovat, tak základ je být zdravej, mít mezi 18 a 65 lety a vážit aspoň 50 kilo. Pokud si nejste jistí, tak stačí zavolat na Transfusku někde tam kolem vás a oni vám tam poradí. Každá kapka se teď opravdu počítá.

0: Tom Walker nám zpívá na Hitrádiu FM plus Leave a Light On, to znamená nech zapnutý světla, anebo nech svítit světla, vy určitě nechte zapnutý Hitrádiu FM plus. V nejbližších minutách si tady dáte Rehab in a Sash, Rock My Body, Činasky, Láska a Data. A potom, až budete ladit po 12. tak Jirka Plnář pro vás má opět srdcovky a já vám pustím Lákadlo na jednu, protože tam mi udělala šílenou radost, já se na ní strašně těším. Takže Gorillaz pro vás bude mít Jirka, tahle písnička se jmenuje Clint Eastwood a je to neuvěřitelná bomba. Laďte srdcovky, tam další čtyři tam pro vás zase budou a ještě jedna na přání.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
13: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
14: Dobrý den.
15: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
14: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
15: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
14: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
15: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
1: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

11.33, s vámi v pondělí dopoledne, Hit Radio FM+, Činasky a Láska a Data taky tady byly. Je 17. srpna, svátek mají všechny Petry, takže samozřejmě gratulace směrem ke všem Petrám. Den zvířat bezdomova taky dneska je, což je taky krásný. A kdo uvažujete teda už nějakou tu dobu o zvířátku, to mě teď napadlo, jo? Nebo už třeba nějakou tu dobu čelíte od vašich dětí řečem, mami, tati, my chceme pejska, anebo kočičku, myslím, že to známe úplně všichni, tak možná, co? Dneska je ten den, kdybyste si to v sobě mohli zlomit a fakt vyrazit do nějakého útulku a podívat se, jestli tam na vás náhodou nečeká nějaký to zvířátko, který je vašemu srdci blízký a který je bezdomova a který by mohlo mít krásný a šťastný a milující domov u vás. Jak říká moje super šéfka, život nepočká. Zkuste to. David Guetta, One Republic, I don't wanna wait. No jasně, že jo, nechci čekat. Let's make

0: V čase přesně 11 hodin a 40 minut je s vámi v pondělí dopoledne Hit Radio FM+. Dohrála nám Taylor Swift, za chvilku nám bude hrát Dermot Kennedy, Guru Josh Project, Kamrat a taky Katy Perry. Takže to je muzika, která tady bude do 12. Po 12. srdcovky, už jsme si to říkali, určitě buďte s náma, Hit Radio FM+, nevypínejte, tady to jede pořád a ve velkým. Já jsem Bára Škrybová, moc díky, že jsme spolu strávili dopoledne a těším se na to, že ho budeme trávit i zítra. Minimálně do konce týdne určitě taky. V čase 9 až 12, tak jo, tak já zase jdu, než se zase rozkecám. Mějte se krásně, čau.
1: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku Emlily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku Emlily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci. 21. 8. Rituál. A 22.8. jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Autocentrum Jan Šmucler, váš autorizovaný prodejce v Plzni a Klatovech. Více na smucler.hyundai.cz.
9: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: no going back.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vyšetřování nehody vás ještě v těchto chvílích může zdržet v Chebu. Stala se v ulici Svobody, kde osobní auto narazilo do sloupu. Projíždějte tam s opatrností. A další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
4: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
7: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás

0: 400 dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové vydali na pondělí novou výstrahu. Varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami na většině území, s výjimkou západních Čech. V platnost vstupuje teď ve 12 hodin. Aktuální zůstane zatím do dnešního večera. Výstraha před vznikem požáru stále platí do odvolání. Na dálnici D10 začíná další oprava. Na 4-kilometrovém úseku mezi Bezděčínem a Kosmonosy dostane levá část dálnice ve směru na Prahu kompletně nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
8: Po dobu prací zůstane zachovaný obousměrný provoz v režimu 2+2. Dálnice D10 patří k páteřním tahům, kudy denně projede až 50 tisíc vozidel. Kromě samotné výměny vozovky plánujeme také údržbu mostů, zpevnění krajnic a opravu opěrných zdí.
7: Práce za 118 milionů korun potrvají necelé 2 měsíce, hotovo bude 5. října. Skupina Prima dnes spustila nový sportovní kanál Prima Sport. Divákům poskytne širší nabídku domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů, ale také vlastního sportovního obsahu. Teď se ještě podíváme k nám.
9: Plzni dál běží festival Sportmánie, přehlídka známých i neobvyklých sportovních aktivit, na které se postupně představí skoro stovka sportovních klubů a spolků. Děti dnes mohou naposledy po splnění vybraných aktivit získat bronzové medaile. Od zítřka do čtvrtka pak budou dostávat kov stříbrný. Akce končí v neděli.
10: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
11: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, vi.
9: Na odpoledne nám předpověď pro západ Čech slibuje dál většinou polojasno nebo oblačno, s teplotami do 25 stupňů. Objevit se můžou i bouřky, hlavně na Klatovsku.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Nádherné pondělí, přeju 12 hodin 2 minuty, je tady pravé poledne, dobrou chuť k obědu a servírujeme opět 5 legendárních hitů, takže dnešní srdcovky budou opět 5chodové, no a samozřejmě dezert na závěr, tak ten už nechám na vás, záleží, co si objednáte. Srdcovka na přání dneska bude taky. Hned na úvod srdcovek, tak se vydáme do roku 2010. To se mimochodem stala událost, která tenkrát zlomila srdce spoustě řidičů. A vám možná taky. Měli jste jedničkovou oktávku? Tak už asi tušíte. Víc řeknu za chvíli. Teď zpěvačka Pink, rok 2010 a hit Fucking

Fucking Perfect a myslím, že přesně tohle vystihuje legendární jedničkovou oktávku s motorem 1.9 TDI. Ta byla prostě fucking perfect. Tam se nedá říct nic jinýho. Tohle byl hit z roku 2010 a právě v roce 2010 oficiálně skončila výroba tohle legendárního auta, který byl vlastně stejný jako 3310. To prostě asi už nic to nepřekoná, protože to auto normálně, já mám známýho, který najel přes 350 tisíc kilometrů a říkal, že tomu motoru pořád nic není. Tak pokud jste měli jedničkovou oktávku 1.9 TDI, tak to vám jako ze srdce závidím. A pokud vám ještě zůstala, no tak ježišmarja, tak to máte doma. To máte doma jako neuvěřitelný archivní kousek. To gratuluju. 2010. Tak to byl hit číslo jedna. Teď půjdeme do 90. let. A vlastně jako klidně můžeme chviličku u těch aut zůstat, protože dáme se tady jenom takovou hiphopovou věc. A vždycky ten rap a hiphop tak byl hodně spojený taky i s tuningama. Jeden čas tak na MTV, na začátku milénia, tak dokonce byl i pořad, který se zaměřoval opravdu jenom na vytuněný auta. Byl tam nějaký slavný rapper, který si vždycky vzal, našel si úplně nějaký totálně zničený auto a pak z něj udělali auto, který, já nevím, mělo třeba v sobě i bazén, jo? Nebo akvárko v motoru a tak podobně. Neuvěřitelné věci. A tak si říkám, propadli vy jste v pubertě, nebo když jste byli úplně mladý, tunění aut? Měli jste nějaký fakt jako vytuněnou káru? Pánové, co to bylo? Dejte vědět na 777-937-777. Holky, na vás jiná otázka. Chodili jste někdy s nějakým frajerem, který měl jako káru pořádně vytuněnou? A co to bylo? Nemyslím za kluka, ale jak to na vás tenkrát působilo? Jo? Přišlo vám to fakt jako sexy, bylo to skvělý. A pamatujete si ještě na to auto? Jestli to mělo vzadu nějaký velký křídlo, anebo vevnitř třeba chlupatý kožený volant? Ten obal. Dejte vědět, 777-937-777. Dneska v srdcovkách můžeme zavzpomínat i na tenhle bizár. No a když už jsem teda slíbil ten hip-hop, tak tady to je Heavy D a The T-Boys na Hit Radio.

0: Je 12 hodin 16 minut, to je taky frér, co hrál v jednom zásadním filmu, kde se taky dost řešil tuning.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Rádia, srdcovka každého chlapa nebo většiny, tak je jeho auto, jo, o tom žádná. A je úplně jedno, kolik nám je let, jestli je nám 18 a je to první auto, anebo jestli už jsme v důchodovém věku a je to naše třeba i poslední auto, prostě pořád si ho šperkujeme a ideální situace je ta, pokud někdo do něj nastupuje, zuje si boty a vezme si bačkory. A já jsem se vás ptal, jestli jste někdy zažili éru, že jste si tunili auta. A třeba Richard píše, já jsem měl jedničkovýho Golfa a narval jsem do něj tenkrát všechny svoje peníze plus ještě peníze svých rodičů. Byla to doba filmu Rychle a zběsile 1, takže jsem měl udělaný i modrý a pak červený podsvícení. Dneska už to na silnicích nevidím, ale tenkrát to bylo dost populární. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Richard. Další zpráva z WhatsAppu Hit Rádia z čísla 777-937-777, to je od Andy. Čauky, bože můj, cca rok 98, měla jsem borečka a na rande se v sobotu ráno chodilo na autoburzu. Jednou to byla nějaká čupr řadící páka, indy potahy, světla, křídlo, spoiler, Škoda stovka to byla, myslím si, že jí miloval víc než mě, zdraví Andy. Tak to si netroufnu rozporovat, ale to dost pravděpodobný, Andy. Jirka z Proseku píše, já jsem měl Škodu 110 Erko Coupé, červený žihadlo, střešní okno, centrální zamykání, alarm, podsvícení, plno repráků a blbec se mi před 13 lety prodal. Do dneska si to vyčítám. To chápu. Kámo, to mě strašně mrzí. To jako vážně mě to mrzí. A ještě o to víc mě mrzí, že jsem ji o tebe před 13 lety nekoupil. To je jako... To je skvělý. No tak hele, Erko v kupéčku, já to úplně vidím, ty čtyři kulatý světla vepředu. No jo, no nic, tak na dálku tě objímám, slzičku teďko pustíme oba dva a ještě jako spousta dalších chlapů, co si to dokážou taky představit, tuhle ztrátu. A už je to pryč, no. Nicméně, když teda se bavíme o Erku v kupéčku, tak to jsou 70. 80. léta. Hlavně v těch 80. to tady jezdilo extrémně moc. Dokonce můj táta to měl, když já jsem se narodil v 86. Tak dáme si tedy z 80. let tady jednu dámu, která v 80. měla obrovskou kariéru a navíc dneska slaví své narozeniny. Nebudu říkat, kolik je let, ale klidně by mohla dostat od Jardy Jágra dres s jeho číslem. Belinda Carlisle na Hit Rádiu.

0: Poznali jste Kelly Family? Ano, mají i jinou píseň než Angel.
1: Srdcovky Hitradia.
0: A musel jsem jí zahrát, protože na rovinu, holky, když se tady tak jako pročítám všechny zprávy od vás, jak vzpomínáte na kluky, se kterými jste chodili, co si ujížděli na tuningu svých aut, tak nejvíc mě pobavila věta od Lenky, která píše, bylo to jako kdyby chodila s mimozemšťanem. Takže Kelly Family a láska s mimozemšťanem, nebo když se zamiluju do mimozemšťana, byla prostě jasná pátá srdcovka, tak je to i taková vzpomínka pro vás. No. A ještě si to tady tak pročítám a teď mi dokonce přišla i krásná fotka, pozor, otevírám to tady, tak tohle ale... Jirka posílá jedničkovou fáby, 1.4 TDIčko, andělské oči vpředu, zadní světla taky vytuněný, maska chladiče z Mikoteku, paprsková hliníkový kola, nebo paprskový hliníkový kola, zatměné zadní okna, no nádherná, to jako jo, to je krásný. Bože, to je skvělý. Další zpráva, tak tady je, co jsem já měl za auto, jestli jsem taky tunil. Děkuju. Já se přiznám, že jsem jako úplně netunil, ale v mých 18 letech jsem měl po tátovi Ford Escort XR3i z roku 1987 v bílý barvě. Vzadu černý křídlo a teda jako neskutečný žihadlo. A pamatuju si na dobu, kdy jsem poprvé si koupil autorádio s odnímatelným předním panelem. A to byl asi jako tenkrát, no na to nikdy nezapomenu. Prostě odnímatelný přední panel a dokonce se do toho mohla dávat i fleška na USB. Úplný úlet. Tak to je moje vzpomínka. Dneska dej mu pánbu věčnou slávu, už je z něj malinká kostička, bohužel skončil až takhle ve šrotu. No, hele, krásně jsme dneska zavzpomínali, tak ještě nás čeká srdcovka na přání. 777-937-777, pište mi, co byste chtěli slyšet. A nebo co jste možná tenkrát v tom vytuněném autě poslouchali.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
3: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-CZ.
4: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
5: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
4: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
6: Isolvest.
4: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
6: Isolvest.
7: My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
6: Isolvest.
4: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
6: Isolvest.
7: Tak zavolejte ještě dnes.
4: Isol.vest.cz.
8: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
9: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na 2 směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
12: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
11: A?
12: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
11: nepřežijí.
12: Naštěstí Baumax má řešení.
11: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
12: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Nestíháte se orientovat na trhu práce. Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Shakira a její Zoo.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my jdeme na srdcovku na přání. Mám tady zprávu od Evy, která píše: Ahoj Jiříku, byla jsem v sobotu na hudebním festivalu, co jsem moderoval, a po Vohnoutech si slíbil, že jestli si o ně někdo v pondělí napíše do srdcovek, tak mu je rád zahraješ. Sedím v práci s kolegyněmi, co na koncert jít nemohli, a kvůli tomuto přání jsme si posunuli oběd. Tak jsem zvědavá, jestli svůj slib dodržíš. Zdraví Eva. Ne, dáme se něco úplně jiného. Ne, dělám si legraci. Samozřejmě, já sliby dodržuju a řekl jsem to na pódiu, nahlas, veřejně. Vy jste si napsali, Evičko, nejsi navíc jediná, takže tady to je. Mimochodem, Vohnouti letos slaví 30 let na hudební scéně, pořád ve stejné sestavě.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky,

0: Temper City, Self-Aware na Hit Rádiu ve 3/4 na 1. Taky vás zdravím za volant, ať už máte, nebo respektive jedete v jakýkoliv káře, tak občas je jako fajn si zavzpomínat na ta naše úplně první auta a potom také i auta rodičů. Ono to většinou šlo ruku v ruce, že ta první auta jsme měli právě po rodičích. Dneska tak v srdcovkách, tak jsme vzpomínali i na to, jak jsme je tunili, jak jsme utráceli všechny naše vydělané peníze jenom na to, aby jsme si mohli pořídit třeba jenom, řeknu, blbý koberečky prostě do toho auta. No a vy zase, dámy, tak jste zazpomínali na nás blázny, se kterýma jste chodili, co si tunili auta. Dneska teda mě teda srdcovky strašně bavily a moc děkuju za všechny fotky, které jste posílali i na WhatsApp s číslem 777-937-777. Těch kár, který já tady mám, tak to je jako neuvěřitelný. To je prostě fakt jako nádhera. A dokonce mi tady ještě před chviličkou přišlo žihadlo a to je Citroën 2CV a netroufnu si říct, co to je za rok, ale tipuju to osobně třeba na nějaký jako 60. léta. Je to boží, to je nádhera. To jestli ještě jako máte doma, tak to závidím. No, srdcovky jsou pro dnešní den u konce. Samozřejmě, pokud máte rádi hity z dob minulých, stejně jako některá auta, tak dneska mezi 18. a 21. tak Káťa se na vás těší. Tam bude zase 3hodinová speciálka hitů z 80. a 90. let. Srdcovky zase zítra ve 12 hodin tady na Hit Rádiu a my nekončíme. Do 13. hodiny ještě Bruno Mars, taky Rose, stihneme Beyoncé Hello a pak nejnovější zprávy, ať víte, co se děje. Víc si poslechnete už za chvíli tady na Hit Rádiu.
1: Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
2: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
1: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
3: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla.
4: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
8: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
9: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
10: Natočeno podle skutečné události.
11: Ty jo, Jindra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
12: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflineu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
13: Nikdy, anebo navždy.
12: No, tak vidíš.
10: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
16: avokádo či mikádo,
15: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
16: šampiony nebo dresy pro šampiony,
15: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
16: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
15: Vaše centrum nákupů a zábavy.
16: Olympia Plzeň CZ.

0: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: V závěru pondělního poledne Ray Dalton, před námi nejnovější zprávy na Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si dnes odpoledne v Plzni pozor na Klatovské třídě. Nově se pracuje u křižovatky s ulicí Utrati, kde je proto dočasně zúžená vozovka. Na vaše další aktuální info z dopravy čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
6: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
7: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň Slovany. toppapírnictví.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
10: V Dobřanech se žije dobře.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vlaky jezdily v první polovině roku stejně spolehlivě jako loni. Přesnost spojů dosáhla 89% a zpoždění většinou nepřesáhlo 15 minut. Mírně klesl také počet zrušených vlaků. Proč se některé spoje zpožďují, vysvětluje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
14: Největší podíl zdržení vlaků připadá na pořadí jízdy vlaků, tedy například jejich křižování na jednokolejkách nebo předjíždění na silně vytížených dvoukolejných tratích. Máme sice jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, ale jen velmi málo kapacitních tratí.
13: Skoro 80% našich železnic má totiž jen jednu kolej. Více kolejních úseků nedá dohromady více než 65 kilometrů. Rodiče stále častěji konzultují problémy svých dětí s odborníky. Na rodičovskou linku se loni obrátilo bezmála 4000 lidí, což je nárůst o čtvrtinu. Nejčastějším tématem jsou rodinné vztahy. Rodiče často řeší i víc problémů současně. Zároveň je obtížnější zajistit pro děti navazující psychologickou i psychiatrickou péči. V centrální části Národního parku Velká Fatra na Slovensku hoří. Správa parku vyzvala turisty, aby se vyhnuli oblasti u horské lokality Smrekovica, kudy prochází i značená turistická stezka. O víkendu pak hořelo také v Tatranském národním parku. Popradského plesa pomáhal s hašením armádní vrtulník. Teď se ještě podíváme k nám.
15: V nových přírodních tůních na Rokycansku už se zabydlely žabky a čolci. Soustava tůněk vznikla v ochranném pásmu vedení vysokého napětí na lince Těžkov Volduchy, kde zároveň pomůže energetikům. Servisní čety v lokalitě pravidelně při opravách nebo pádech stromů uvízly s technikou. Nově by tam měly projet bez komplikací.
16: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každého počasí.
17: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
15: Na západě Čech dnes budeme mít dál hlavně oblačno nebo polojasno. Počítat máme s přeháňkami a dorazit mají i bouřky. Teploty mezi 20 a 25 stupni.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Hodinku po pravém poledni pokračujeme dál. Já se jenom v rychlosti vrátím ke zprávám, kdy jsem slyšel úplně tu první zprávu, jak Lucie říká. Vlaky jezdily v první polovině roku stejně spolehlivě jako loni. Tak jsem si jenom řekl, ach jo, tak... A třeba si to někdy zlepší.
11: Hitra.

Finská parta Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, posloucháte Hit Radio, za chviličku bude čtvrt na dvě a maminky na mateřské dovolené, pokud teď posloucháte, tak vám jenom chci říct, že v tom nejste sami. Může to být náročný, ale podívejte se do zrcadla a řekněte si, jsem dobrá máma. I když vám to nikdo neřekne, řekněte si, jsem dobrá máma, chápu, že je toho někdy moc. Proč o tom mluvím? Byl jsem o víkendu v lékárně a vedle mě stála maminka, co držela tak dvouletého chlapečka v náručí a slyším, jaký lékárnice říká, já vám to ale nemůžu prodat. A ona, já to ale potřebuju. A lékárnice, já vám rozumím, ale opravdu to nejde. No a tak se ta maminka otočila a říká tomu synovi, no, tak jdeme. Maminka si holt místo neurolu koupí prosecco. No a já v tu chvíli jsem koukal a říkám, jasně, chápu, rozumím, absolutně nesoudím. Tak jenom chci říct, dámy, nejste v tom sami, i když je to někdy extrémně náročný. Držím palce. Tady máte škvory. Podle nebe.

0: na Hit Radio X Ambassadors s hitem Renegades. My si pamatujeme nápis Renegade, určitě, pokud jste vyrůstali v 90. tak 100%. Odpadlík Renegade, odpadlík legendární Reno Reigns, páni, to je jeden z těch seriálů, který i přesto, že už jste ho neviděli třeba 20 let, tak prostě na něj nikdy nezapomenete. Otázkou je, jestli by nás teď ještě jako bavil, ale já na něj mám teda fantastické vzpomínky a vždycky jenom vlastně jako díky odpadlíkovi, tak jsem chtěl jezdit na motorce a mít dlouhý vlasy. No nevyšlo mi ani jedno, ani druhý. Každopádně tohle je přesně jeden z těch seriálů, který nás dokáže vrátit v čase. A pak to umí hudba. Umí to naše srdcovky mezi 12. a 13. hodinou, každý den od pondělí do pátku, a pak to umí také naše Hit Radio 90, který non-stop vám hraje právě legendární hity z 90. let. No a u nás na Hit Radio každý den od pondělí do pátku mezi 18. a 21. hodinou 3 hodiny toho nejlepšího z 80., 90. a také ze začátku milénia. Tak kdo ví, možná, že i dneska večer mezi 6. a 9. zazní třeba znělka z odpadlíka. Proč ne? Napíšu to tady naší kolegyni Kátě, ať si to tam dá do poznámek, a vy dobře pozorně poslouchejte a zítra tak mi to normálně nahlašte. Jo, normálně mi to napráskejte, nebuďte slušní, klidně mi to napráskejte, jestli to pustila nebo ne. Dneska mezi 18. a 21. Tady u nás na Hit Radio za chviličku. Například Divokej byl a Znamení. Nebude chybět ani Lady Gaga, tak buďte s námi.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Porsche Plzeň.
3: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
4: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná 13.
3: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle 13 fakt přeje.
4: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
3: To je Audi Q7 Perfection.
4: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
3: ten nejezdí.
4: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
2: Porsche Plzeň.
5: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Hři. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
4: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Lady Gaga na pondělní odpoledne. Je 13 hodin 36 minut, s vámi Jirka Pelnář, přeju pohodový den. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. A je to teď možná zvláštní otázka, možná vás to trošku jako zarazí, řeknete si, že jsem úplný blázen, ale ptám se prostě na rovinu. Už máte vánoční stromek? Já vím, zní to opravdu bizarně, takhle v srpnu, ale pokud každý rok zažíváte stres s výběrem vánočního stromku, nemáte na to čas, potom na poslední chvíli berete, co mají, pokud teda ještě vůbec něco mají, anebo stojíte v té hektické předvánoční době ve 100-metrové frontě venku na dešti, že jo, protože nesněží, tak já mám tip, jak tuhle frontu můžete předběhnout. Podívejte se na webové stránky nebo na mapy někde kolem vás, kde jsou stromové školky nebo oficiální pěstitelé, protože spoustu z nich už od srpna ty stromky rezervuje. Mluvím teď z vlastní zkušenosti, jo. My takhle jezdíme už pár let s naším prckem, je to už rodinná tradice. Projdeme se po lese, vybereme si stromeček, oni nám ho označí, zarezervujou a 2 týdny před Vánocema nám ho prostě jenom říznou a my si ho jedeme vyzvednout. Můžu opravdu jako říct, že ta úleva a ten klid, když víte, že stromek máte vyřešený, je před Vánocema k nezaplacení. Tak to, že právě teď posloucháte Hit Radio a tuhle informaci, berte to jako zásadní znamení ze zora. No a další znamení si dáme právě teď od divokýho Byla.

0: Dua Lipa a Houdini ve 2:45, aspoň tedy za minutku přesně ve 2:45. Dneska máme pondělí 17., to znamená, že ještě 2 týdny prázdnin jsou před námi. A to znamená, že tady pro vás na Hit Rádiu mám ještě 20 tisíc na benzín. Ano, dokonalá desítka pokračuje i tento týden. Každý pátek do konce srpna nabízím až 10 tisíc na tank kartu Easy od Orlenu, abyste měli pár měsíců auto vyřešený, jo, a mohli se starat a utrácet úplně za jiné věci. Jak se zapojit do hry, tak to dozvíte na webu hitradio.cz. Já jenom v rychlosti zopakuju pravidla. Dostanete ode mě 10 otázek a za každou správnou odpověď 1000. To je všechno. Zabere nám to necelou minutku, je to úplně easy. Stejně taky easy, jako je získat tank kartu od Orlenu, na kterou vám právě potom tyhle peníze pošleme. Pokud ji máte, tak v průběhu celých prázdnin až do 31.8. můžete využívat každý den od pondělí do neděle epické slevy u Orlenu, a to je koruna až 2 na litr, záleží, jaké palivo tankujete. A zároveň, pokud ji nemáte, tak od nás ji právě získat můžete. Kdybyste nechtěli čekat až do pátku, tak dneska je pondělí a s aplikací v mobilu Orlen máte tyto epické slevy korunu a 2 koruny právě i dnes. To znamená každý pondělí v apce, nebo respektive s apkou, a od pondělí do neděle s tank kartou Easy. A v sobotu můžete vyrazit na vejlet, protože budete mít od Hit Rádia natankováno plnou a pak si ještě párkrát doplníte, protože těch 10 tisíc to vám na to vystačí. Doufám, že to bude 10 tisíc. Mám to tady pro vás připravený. V pátek mezi 12 a 15.
1: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
2: Pyžamko s jednorožcema.
1: Máme.
2: Bundu a sovčelky s kočičkama.
1: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
2: Tepláčky, tyhle mám děravý.
1: Máme tyhle s dvojitými koleny.
2: A hlavně méně.
1: Neboj, máš ho už v batůšku.
2: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
1: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Rodinný dům Ochoz u Tišnova, Brno venkov, za 6 499 000. Rodinný dům v Malíkově na Svitavsku za 5 499 000. Rodinný dům v Lidmani na Pelhřimovsku za 3 999 000. Zahrada ve Skorošicích, okres Jeseník, za 450 000. A pozemek k bydlení v obci Dražeň, Plzeň sever, za 2 290 000 korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vys na západě Čech. Dál pokračují práce na hlavním tahu z Plzně na Kralovice. Opravuje se Třemošenská estakáda a jezdí se objížďkou, která vede přímo přes Třemošnou. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
9: V Dobřanech se žije dobře.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Potraviny mohou v Česku zlevňovat ještě několik měsíců. Očekávají to analytici, a to na základě vývoje výrobních cen, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Naopak v průmyslu sílí inflační tlaky, jak se začíná výrazněji projevovat dopad dražších surovin v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že vláda nedá krajům peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Podle něj mají regiony peněz dost. Hejtmani se proti rozhodnutí ohradili, tvrdí, že peníze jim podle zákona přísluší, protože pocházejí ze sdílených daní. Státní galerie budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost otevřeny zdarma, zatím do konce roku. Oznámil to ministr kultury Otto Klempíř. Seznam galerií zveřejní jeho rezort na webu.
12: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
11: Jedná se zatím o 4 neděle, 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Teď ještě pohled k nám.
0: Sokolov hledá zubaře. Nově příchozím dentistům proto město nabídlo místo až pro 7 zubařských křesel v opraveném lékařském domě, kde by doktoři mohli působit už od ledna příštího roku. Jako benefit navíc mohou získat dotaci na vybavení ordinace, městský byt anebo místo pro děti ve škole nebo ve školce.
1: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
13: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Podle předpovědi by u nás na západě Čech mělo být dál hlavně oblačno nebo polojasno. Platí taky výstraha před bouřkami. Teploty se pohybují kolem 25 stupňů.
14: Jirka Pelnář, Hit Radio.
15: 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio a pánové, otázka na vás, co máte na sobě? Ne, ježiš, teď chápu, když jsem to řekl, tak to zní úplně jinak. Nemyslím to tak, jako když bych se ptal ženy, ahoj, co máš na sobě, tak takhle ne. Ale já jenom, že tady mám další jako docela zajímavý průzkum, který se právě týká nás chlapů a našeho oblečení. A vzhledem k tomu, že už za pár okamžiků, konkrétně za 3,5 minuty, nás čeká další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit, ve kterém tohle budeme rozebírat, tak proto se ptám, jo. Takže už za chvíli tenhle zásadní průzkum.

0: Na pondělí odpoledne Chainsmokers a Coldplay, je 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Připravte si mobilní telefony, telefonní číslo je 777-937-777, WhatsApp Hit Rádia. I dneska budu chtít vědět vaše názory, jo? My jsme to rádio, kde to opravdu můžete říct bez obalu a na rovinu, co si o věcech myslíte, jenom tady u nás na Hit Rádiu. Vždycky ve 2 hodiny odpoledne. Tak a dneska tady mám docela zajímavý téma. Je to taky jako odlehčený, ale...
1: Vědci
0: tvrdí, že 41% dospělých chlapů se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Tak co? Pánové, jak jsem se ptal před chvilkou, co máte na sobě? A vybrali jste si to sami? Nebo prostě to máte tak, že jdete do toho obchodu a prostě si to nekoupíte, dokud nemáte požehnání od vaší druhé drahé polovičky? Dámy, nakupují vaši chlapi sami? A nebo chodíte opravdu s nimi a vždycky říkáte, vyzkoušej si jistě tohle, tohle si neber, tohle si vem, tohle ti sluší a my se prostě jako fakt v tomhle případě oddáme jenom vám a vašemu názoru? A nebo chlapi, ještě pořád máme i nějaký svůj vlastní názor, který si troufneme v tom partnerském životě říct nahlas a projevit ho. A to je naše vlastní oblečení. 777-937-777. Zajímá mě od obou dvou pohlaví názory, jo? Dámy, jak vy? Jak to máte ve vztahu? Jestli radíte? A jestli si nechá poradit? A chlapi, jak to máte vy? Jestli si prostě musíte nechat poradit? A nebo jestli vám to vlastně jako úplně ukradený, co máte na sobě, ale hlavní je, že je vaše paní spokojená. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, a nebo jsou úplně mimo? Zjistíme na Hit Rádiu.

0: Eva Farna a Miraj. Vzpomeneš si ve čtvrt na tři.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Na Hit Radio dnes máme téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že 41% dospělých chlapů se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Jdeme nahlédnout k vám domů. Tak první zpráva, která hned přišla, byla, já bych řekl, že to platí pro 80% mužů. Ne 41. Potom bych se možná podepsal. Uvidíme. WhatsApp 777-937-777 praská ve švech, takže budu sem dávat náhodné zprávy. Jako třeba tady. Za posledních 13 let jsem si nekoupil jediný kus oblečení. Kromě bot. Má žena má vkus a já nikam nemusím, takže tím zabiju dvě mouchy jednou ranou. Hezky. Můj muž má svůj styl a jeho styl se mi líbí. Zdraví Míša. Výborně. Ahoj, u mě je to pravda. Přítelkyně ráno vstane, dá mi vařit kávu, do koupelny mi připraví oblečení, včetně trenclů, a pak mě jde vzbudit. Takže u mě to naprosto přesně sedí. Taky dobrý mama hotel, kámo, dobrý. Ahoj, manžel si oblečení vybírá sám, máme podobný vkus, takže co se líbí jemu, líbí se i mně. Hezký den, výborně. Manžel si sám nic nekoupí. Už mu nakupuji oblečení jako jeho mamička. Tchyně obléká svého muže a moje mamka svého. Nenapadlo mě, že je i chlap, který to umí sám. Krásný den, Veronika. Jo. Na tom taky něco bude, no. Další zpráva od Pěti. Ahoj, nosím, co chci, dokud nepřijde otázka, proč nenosíš to, co jsi dostal jako dárek. A to už doma nemokecám, takže i tak, no. Ale na její obranu má dobrý vkus, tak si moc nestěžuju. Chápu, Peťo, nemůžeš si stěžovat, viď? Jak je to u vás ve vztahu? Ale nemůžu si stěžovat, no, přesně. Pak je tady jedna delší zpráva od Kláry, která píše, mám doma tři děti, dva školáky a jednoho, kterému je 43 let, toho jsem si vzala. A každé ráno se mě ptá stejně jako naše děti, co si má vzít na sebe do práce. A i když to bylo zprvu romantické, už mě to nebaví. Máme dceru a syna. Dcera si do toho od malička nenechá mluvit a syna učím tomu, aby si oblečení také vybíral sám. Je někdy zoufalý, někdy je mu zima, ale do života lekce. Aspoň bude jeho budoucí žena jen jeho manželka a ne napůl i mami. Myslím, že tohle je chyba maminek, které svým synáčkům připravují vše na zlatém podnose.
2: To
0: bolí. Mami, slyšíš to? Tyjo, to se teda musím teď oklepat sám, no. Bože, to bylo tak pravdivý, že to normálně bolí. Co si myslíte vy? 777-937-777.

0: Miles Smith na Hit Radio chviličku před půl třetí odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme do finále rozuzlení, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 41% chlapů v Česku, dospělých chlapů, se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Tak ještě než řeknu to závěrečný rezime, poslední tři zprávy z našeho WhatsAppu. Já bych svému 40-letému manželovi do toho i ráda kecela, ale jeho obléká ještě pořád matka. Manžel si sám nekoupí ani boty. Všechno vyfasuje u ní. Těžký případ. Další zpráva od Jany. Můj manžel si nakupuje oblečení zásadně sám. Chodí moderně a elegantně oblečený. Je to taková holka, ale jsem moc ráda, že tohle řešit nemusím. Chci, že by nebyl rád, že tohle říkáme v rádiu. No a na závěr, co nekoupím, to nemá. Chodím do obchodu i s vložkou z jeho bot a kupuju mu i boty. Jak já ho miluju. Tak krásný. Tak pojďme asi úplně jako na závěr. Já si myslím, že rezume je úplně jasné. V tomhle případě
1: vědci
0: jsou úplně vedle, protože to není žádných 41%, ale troufnu si tvrdit, že to číslo je markantně vyšší. Možná klidně ještě jednou tak vyšší. Tak děkuju za to a zítra ve 2 odpoledne další zásadní průzkum, který nám přinešou? Ano, přinešou naši
1: vědci.
0: Tak zase zítra.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
5: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Dobrý den.
9: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
8: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
9: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
10: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
11: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz.
7: Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
12: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
13: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
7: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Desire na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut a bouřky opravdu dorazily. V Česku teď lítají hromy, blesky, ale jako z konve, tak snad vás to někde nečekaně nezastihne, nebo se blbě neseknete v koloně na silnici, ale zase v autě jste aspoň v bezpečí. Jo. Ta výstraha před bouřkama ještě nějakou dobu potrvá a jak tak koukám na předpověď počasí, tak další dva týdny, tady je to zatím samej déšť. Na jednu stranu je to super, na druhou stranu je to docela paradox, protože ode dneška tak má Andrej a naše vláda obnovit nějakou skupinu a mají začít řešit sucho v Česku, no tak na to koukám, si celkem zbytečný je teďko, to brzo. Naše vláda trošku připomíná mého čtyřletého syna, ten taky vždycky přijde nějakých 10-15 minut potom večer, co se vyčistí zuby. Teď já mám ještě hlad, já bych chtěl večeři, tak no jo, no, tak příště.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Ve 14 hodin 3 a 40 minut naše odpolední show se na vás už těší, začínáme přesně v 15 hodin. No a do té doby tak Zitu nabídnu ještě například Walk the Moon a nebude chybět ani Bob Sinclair. Dáme si tam trošku letní muziky, ne, když nám venku prší a na leto to teď nevypadá. Ale jak říkáme, zaplať vám za to, aspoň zase ten trávník trošku poroste. Já jsem Jirka Telnář, budu se na vás těšit zase zítra mezi 12 a 15 ve 12 hodin zítra opět srdcovky. Tak se smějte.
1: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se došetřuje na severním Plzeňsku. Opatrně v Myslince ve směru na Kozolupy, kde se srazila dvě osobní vozidla. S opatrností tam projedete. No a připomenu taky ještě dopravní omezení. Na dálnici D5 pozor kolem kilometru 88 ve směru na Rozvadov, kde je dočasně blokovaný levý jízdní pruh. Vaše další informace ze silnic pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky. Jenom hity. Hit Radio.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
2: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
9: Je přesně 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Meteorologové varují před bouřkami. Dnes mají zasáhnout většinu Česka a místy můžou být i velmi silné. Doprovázet je může silný vítr, přívalové srážky a taky krupobytí. Sehnat dětského lékaře v Chebu? Aktuálně žádný problém. Přímo v chebské nemocnici totiž začala fungovat pediatrická ordinace. Tady je ředitelka nemocnice v Chebu Miloslava Lukešová.
10: Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost jsme vlastně již v loňském roce převzali po paní doktorce, která končila svoji péči ve městě v Písečné ulici a už od toho loňského roku ji provozujeme. Převzali jsme přibližně 900 dětí rovnou do péče. V tuto chvíli registrujeme ještě nové pacienty.
9: Dodám, že pediatrie je v budově, kde kdysi bývala nemocniční lékárna. Doslova před očima se mění plzeňská křižovatka u Darebáka. Cílem je, aby místo bylo přehledné a hlavně bezpečnější. Proto tam město nechá vybudovat nové semafory. Přibydou taky nové přechody pro chodce a poblíž vznikne i nová cyklostezka. No a nakonec ještě fotbal. Jablonec si po utkání na stadionu Bohemky nechal kvůli účasti v pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou. Duel s Baníkem se měl původně hrát v neděli. Náhradní termín se zatím ještě hledá.
11: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
12: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
9: Taky zítra by u nás mělo být hlavně oblačno nebo zataženo. Počítat musíme s deštěm nebo přehánkami a místy se objeví i bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 19 a 23 stupni. Tolik počasí, teď už je tady kompletní divoký západ.
0: Hit Radio FM+.
13: A nádherný pondělí, otaše až po Prahu. Dokonce i ve vítání ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
14: Baby boom v plzeňské zoo, konečně trochu normální počasí a k tomu budeme vzpomínat na legendární party na Hot Rock Festu.
13: A ty si z toho něco pamatuješ?
14: A ty?
13: Ne. Ed Sheeran taky, ale Farben, hezký odpoledne všem.

0: Já s dovolením začnu mluvit, protože se mi po týdnu stejskalo. Posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+. Jsme tady v kompletní sestavě. Kuba, David, taky Bára. A společně jste nás mohli vidět tuhletu sobotu na Chodrock Festu. Neuvěřitelný mejdan. Afterparty Hitrádia FM+. Jak jste si to užili?
1: Já jsem si to užil strašně moc, nic si nepamatuju a mám pocit, že potřebuji chodítko. Všechno mě bolí.
2: Mě ještě teď bolí za krkem a nohy cítím jako dost.
0: Tak důležitý, že si můžete sednout, že vás jako nebolí sedací partie.
1: A... Nohy, ne zadek, nohy, to je úplně jiná party, o kterým mluvíš.
0: Já bych chtěl hrozně moc poděkovat, nevím teda vlastně komu, ale my jsme, nebo respektive já, když jsem tam přijel na Chodrock Fest do toho areálu, dostal jsem se do backstage, tak tam byla lednice a tý byla krabice. Plzeň, jak by řekl, krabice od pici. Já ne, já jsem vyrůstal na Domažlicku, já moc dobře vím, že v takovýhle krabici se nachází chodský kuláč a taky tam byl. Bylo tam napsáno Divoký západ na té krabici a člověk to takhle otevřel a byl tam nádherně nazdobený kuláč, chodský kuláč a tam Hitrádio FM+. Tak díky moc.
1: Jo, je to vtipný, protože David tady vlastně vůbec nebyl. Ten kuláč jsme dostali my s Bárou, ale ten, kdo ho sněd, byl David.
2: A chutnal ti, pochutnal jsi, zveď?
0: Ako, ještě trošku tahám mák ze zubů, ale jak dobrý.
1: Si stačilo ráno vyčistit zuby.
0: Zas tak těžký to ne. Hele, máte i vy nějaký vzpomínky na to, jak jste s náma pařili na Chodrocku? Jaký to bylo? Dejte nám vědět. Náš WhatsApp je, a teďka, počkej.
1: Ty jsi zapomněl, víc, za ten týden, co jsi tu nebyl.
0: Počkej, já si vzpomenu 720 870 237.
1: Neuvěřitelný, tady jsou Linkin Park, krásný pondělí všem.

0: James Arthur, hezký odpoledne, tady je Divoký západ, Hit Radio FM+. Dneska pravda trošičku rozlámaný, už jako nejsme tak nejmladší, no. Vzpomínáme na Chodrock Fest After Party Hit Radio FM+, protože právě potom jsme krásně tedy jako rozlámaný a vy vzpomínáte s náma na našem WhatsAppu 720 870 237.
1: Díky, že píšete, napsal třeba Aleš, ahoj, bylo to super, díky za všechny ty dárky, co jste tam rozdávali. Mám od vás všechno, klobouk, frisbíčko, tričko i kondom. Teda nenapsal, co použije jako první.
0: Těch jsme tam rozdali podle mě okolo tisícovky, jako těch bylo neskutečný množství.
1: Frisbíček?
0: Ne. Těch... Tak se bojím, že porodnost na Domažlicku na nějaký čas klesne.
1: Já bych chtěl teda říct, že lidi v Domažlicích byli opravdu jako velmi rozumní, i když už takhle prostě daleko dávno za půlnocí, kdy mají všichni celkem připito, tak když jsme jako z pódia rozházeli ty frisbíčka, tak byli tak při smyslech, že je neházeli zpátky, což jsem opravdu ocenil.
0: A praštěný jsi i bez toho, ale.
1: No, další storky, Báro, ty jsi tam měla něco?
2: Mně se strašně líbilo, když za náma chodili výherci, který od nás získali vstupenky na Chodrock Fest. Přišli a vyfotili se s náma. A mně teda jakoby zůstala vzpomínka na Tomáše a jeho paní, která přišla, i když, a pozor, v tomhle týdnu má rodit.
0: Hustý.
2: To bylo nádherný.
0: Týden do porodu, no, jako.
1: Ty kráso.
2: A přišla a byla
1: tam s náma. Nevím, jestli bych si lajznul, jo. Protože vem si, že jsi těhotná žena. Máš ano. Teda týden do porodu. Přijdeš na takovouhle party a co to děcko slyší? To jo, tam je mejda. Já si vylezu ven, ne?
0: Naopak, to děcko bude mít skvělý hudební vkus, přeci.
1: No to jako jo, ale představ si, že seš to dítě, seš v tom lůnu, rozumíš, jo. Teďka slyšíš, jaký obrovský mejdan se tam děje. No nechtěl by se skouknout, ne?
0: Teď nevím, jestli to pro nás není jako blbá recenze, když tam neporodila.
1: No ne, tak... Víš co, Čecháček, ne, si řekne prostě, nemusím platit vstupenku.
0: Dva v jednom.
3: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
8: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
9: A?
8: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
9: nepřežijí.
8: Naštěstí Baumax má řešení.
10: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
12: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umím mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně. Tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
13: Píšu kreslí, maluju, tušky z tehdro miluju.
14: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. toppapírnictví.cz.
15: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
16: avokádo či mikádo,
15: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
16: šampiony nebo dresy pro šampiony,
15: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
16: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
15: Vaše centrum nákupů a zábavy.
16: Olympiaplzeň.cz.
17: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
18: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
17: Byty Dobřany.cz.
18: V Dobřanech se žije dobře.
9: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
19: Hit Radio. Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Kateřina Marie Tichá, přejeme vám krásný pondělí. Divoký západ Hitrádia FM Plus dneska vzpomíná na Chodrock Fest, na to, jak bomba to bylo o víkendu v Domažlicích.
1: Já musím říct, že ačkoliv afterparty Hitrádia FM Plus byla až o 10 večer, tak já jsem tam jel už jako na odpoledne a mělo to svůj zásadní důvod. Já jsem prostě chtěl vidět Marušku Rotrovou. Já se k tomu přiznám. Jo, jako není to věc, kterou bychom tady běžně nějak hráli, kterou člověk asi ve 30 poslouchá. Na druhou stranu Marie Rotrová je prostě jako ikona, legenda české pop music.
0: Já tam nebyl, tak můžeš to i jako nám, který jsme ji neviděli, nějak zprostředkovat.
1: Já jsem ji taky moc neviděl, protože tam bylo tolik lidí, že ona moc vidět nebyla. Abych ti to zprostředkoval. Jako jo.
0: Ale slyšel jsi tedy.
1: Ale slyšel jsem pochopitelně jako 84 let, co můžeš v tomhle věku jako očekávat. Ale i přesto všechno to bylo absolutně boží. Zazněly ty největší fláky. A když ty rockeři tam začali jako skandovat Maruška, tak to bylo absolutně prostě jako v topu.
0: Já musím teda říct, že na Marušku jsem tam jako naživo nebyl, ale pak přišla teda afterparty Hitrádia FM+. A v nějaký moment, já nevím, třeba... Lehce po půlnoci, tak Kuba říká, dneska tady byla Maruška Rotrová a my na ní chceme zaspomínat. A teďka před tou afterparty, před tím velkým pódiem, tam bylo prostě obrovské množství mladých lidí, dvacátníci, možná ještě mladší, jo? Všichni úplně zastavili a normálně si zpívali s náma.
1: Hele, ale to bylo krásné, protože tato sorta lidí, přesně jako těm, co je 20, tak byli i na tom jejím koncertu. Oni zpívali s ní, ale skoro každou písničku. Jo. Tak jestli nás teď poslouchá někdo, komu je náhodou 20, věřím, že to budete znát. Jestli je vám náhodou víc, tak jsem si tím 100% jistý. Tady je vzpomínka na Chodrock a na Marušku Rotrovou.

0: OK, západ, zdravíme západní Čechy, konečně se nám ochladilo, a tak nemusíte být jenom zavřený doma, dá se konečně vyrazit třeba do plzeňský zoo, kde už se člověk úplně nespálí.
1: Ne, možná se tam ani nehne, protože plzeňská zoo zažívá absolutní baby boom. Tohleto léto je teda velmi plodné, aspoň teda u nás v zoologické zahradě v Plzni. Během léta se tam narodili nosálové, taky zubr evropský, dále také rypouši, gundy, saharské.
0: Cože?
1: Gunda saharská. A nebo čtyři druhy lemurů. To snad víš, co je lemur. Ne?
0: Já si normálně gundu asi vygooglím, ale bojím se, co na mě vyskočí.
1: Radši to nedělej na firmním počítači.
2: Ne,
1: no. To zablokuje.
2: Já už ji mám.
0: Jo?
2: Jo, a gunda je hlodavec.
0: Podle mě celý západ Čech jde hledat gundu.
1: Gundu saharskou, prosím vás. Nemusíte ji hledat jenom na internetu. Běžte se na ní normálně podívat do zoologické zahrady v Plzni. A prosím vás, když se říká, že teda jako velký množství těch mláďátek a tohleto, tak by to svádilo k tomu vzít tam mladý, že jo?
2: Svý mladý?
1: No ano.
0: Jako holky.
1: Nejenom holky, ale prostě ty aktuální dvacátníky, víš, prostě.
2: Jo, takhle mladý.
1: Tyhle ty mladý, ty by se tam měli jít učit, jak se to dělá, protože dřív, když ti bylo 20, si jel na vesnici, tam babička měla králíky, že si viděl, jo. Dneska králíci nejsou a mladý nevidí.
0: To je pravda.
1: A já potřebuju se těšit na ten důchod, já chci nějaký důchod mít. Takže doufám, že taky plzeňská zoo zavede nějaký slevněný vstupní právě pro mladý. Zrovna když bude nějaký období páření, víš?
0: Zrovna v období páření.
1: Ano.
0: V pořádku, běžte se podívat na tu gundu. Ne?
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz. Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
6: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
7: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Izolvest.
6: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
7: Izolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
6: izol@vest.cz.
8: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21.8. Rituál a 22.8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet. Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
11: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Kvůli téhleté zpěvačce se k nám do rádia nemůže dostat nikdo na pozici moderátora, kdo ráčkuje. Tohle byla Zara Larsson.
1: Jsi dobrej.
0: Takový, jako s Nico Santosem by to bylo ještě v pohodě. Kdyby jsme hráli třeba jenom Davida Guettu, tak taky v klidu. Ava Max v pohodě, ale Zara Larsson.
1: Tak můžeš říct, že to bylo Lush Life. Když nemusíš jako říkat, že to byla Zara, že jo?
0: Ty si umíš poradit.
1: Za chviličku si dáme taky aktuální zprávy. Vydáme se do Dobřan, protože tam hasiči už po druhé za poslední týden chytali hada. Co mě ale pobavilo, když se podíváte na facebookové stránky dobřanských hasičů, tak je tam jako detail toho výjezdu a u toho je napsáno: paní musí nakrmit kočku, bojí se. Víš, já si to úplně jako představuji, jak tam je ta neškodná úžovka na tom dvorku, kočka, která by podle mě tu úžovku hnedka jako zakousla.
0: A tak když,
1: problému.
0: Když máš krmení pro kočku, tak máš i krmení pro hada, ne?
1: Myslíš, že had žere granule?

0: Niko Santos a i v příští hodině skvělý hity. Tady je Divokej západ, hit rádia FM+.
1: A teď je tu nejlepší dopravní servis na západě Čech. Velký pozor si teď dávejte na Chebsku. Padlý strom vás může překvapit mezi obcemi Ovesné, Kladruby a Mrázov. Na místě už by teď měli být hasiči. A nehoda se stala taky na dálnici D6. Došlo k ní na kilometru 155,5 ve směru od Chebu do Karlových Varů. Srazili se tam dva osobáky. Na vaše další aktuální info z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Bylo 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. V Plzni dál běží festival Sportmánie. Koná se v parku za obchodním centrem Plaza, kam je dnes možné dorazit až do 20 hodin. Po splnění vybraných aktivit dnes děti mohou získat bronzovou medaili. Od zítřka už to bude stříbro. Had opět děsil lidi v Dobřanech. Tentokrát se objevil na zahradě jednoho z domků ve školní ulici, kam si pro něj přijeli hasiči. Ukázalo se, že šlo o neškodnou užovku. Podobný případ v Dobřanech řešili už koncem července, kdy se užovka připlazila do psychiatrické nemocnice. Zásobníky plynu v Evropské unii jsou nejméně naplněné za posledních skoro 20 let. Pokud konflikt na Blízkém východě neustane, hrozí zdražení plynu i českým domácnostem. Co dělat, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
13: Lidé by měli situaci bedlivě sledovat a pokud se rozhodují, zda třeba fixovat či nefixovat, tak může být prozíravé nyní tedy si zafixovat tu cenu, dokud ještě nedochází k navýšení cen vlivem kritické situace na trhu s plynem.
1: Důležité je tedy sledovat vývoj na světovém trhu, aby se lidé vyvarovali zbytečným přeplatkům.
14: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každého počasí.
15: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
1: Na západě Čech by zítra mělo být většinou oblačno nebo zataženo. Nejvyšší teploty se dostanou mezi 19 a 23 stupňů. Dorazit k nám má taky déšť nebo přehánky a ojedinělé bouřky. Teď už opět pokračuje Divokej západ s Davidem a Kubou.
11: Hit Radio FM+.
0: Zdravíme od Aše až po Prahu, jsme tu s váma dál a s náma ty nejlepší hity.
16: Ava Max a taky Disturb, to všechno po 16.

0: Disturbed a The Sound of Silence, tady je divoký západ Hitrádia FM+. Taky, jak se vám dneska v noci spalo? Hele, včera okolo 10. se všude začalo blízkat, děti začaly pištět a křičet, že se blíží bouřka. Ve finále teda, krom toho caviku, pár hromů, z toho nic moc nebylo.
1: Já jsem to taky jako nechápal, když jsem viděl ty obrovský blesky, to světelné divadlo, který bylo na nebi. Říkal, ty krása, to je konec s náma, to přišla jako apokalypsa prostě. Nakonec k nám na Škvrňanek na sídlišti spadly asi tak 3 kapky, 3 deštové kapky. Samozřejmě trávník pořád suchý, já už přemýšlím, že ho budu měnit za umělej, nevím. Mezi panelákama.
2: Máš trávník.
1: No mezi, no ne, bez, bejval, že jo. Prostě, ještě 5 let zpátky tam byl.
0: No, meteorologové teda jako slibovali nějaký bouřky dneska. Podle toho, co víme, tak aktuálně západ Čech se jako vymyká a prostě bouřky u nás nemají být. I když venku je to takový jako černý, ale když koukám teda jako na radar, tak prší dobře v Horšáku, tam padlo třeba 10 kapek, taky v Ostrově a na Rokycansku je nějaká větší přehánka, ale jinak jako nuda. Nuda v Brně.
1: No, tak hele, snad ta předpověď nebude taková velká slibotechnická. Za chviličku Felgy. A taky skvělý hity, se kterými mají to sucho, dokážete nějakým způsobem přežít.
0: Za chviličku se vydáme taky na silnice, jestli už jste vyjeli z práce domů, dejte vědět. 720 870 237, tohle je Damiano David.

0: Fergie a Big Rose Don't Cry, za chvilku třeba Helena Zeťová, posloucháte Divoký západ, tady je Hit Radio FM+.
1: Jsme Hit Radio FM+, a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech bourá se na Sokolovsku. Dávejte si pozor v Kraslicích v ulici Bedřicha Smetany. Jsou tam v sobě dva osobáky a projíždí se jen jedním pruhem. No a pozor taky na dálnici D5. Na kilometru 94 směrem od Plzně na Rozvadov je roztrhaná pneumatika. Auta tam přibržďují, tak i tam opatrně. Vaše další dopravní info pište k nám na WhatsApp a na číslo 720 870 237.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
8: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
9: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: Veren, krásný odpoledne, šťastnou cestu z práce domů, tady je Hit Radio FM Plus a divoký západ.
1: Jestli nás posloucháte pravidelně, tak asi víte, že od té doby, co se ze mě stal otec, tak jsem v nemocnici možná častěji než primář. Mohou za to mít děti, těm vejrostkům se pořád něco děje a teďka jsme do špitálu museli naposledy během mé dovolené a to je něco, moji kolegáčkové, co já jsem vám vůbec neřekl. Bára teďka úplně strnula a říká si, sakra, co se stalo?
2: Já myslím, že když vyprávě příběhy jako z doby dávno minulé.
1: Ne.
0: My jsme s tím trochu počítali. Už se to stává tradicí.
1: Tak si představte, jo, prosím vás. Vrátili jsme se už dovolený, ale ještě jsme měli jako den k dobru, než vyrazíme na chodrok. Tak si doma hraju takhle s mou ani ne dvouletou dcerou, roka půl je. A hrajeme si s takovou magnetickou stavebnicí, která se skládá z různých kuliček.
2: Ne.
1: A já najednou vidím, jak ona jednu z těch kuliček přede mnou snědla. Kamaráde, to by tě normálně nenapadlo, jo. Jakub dětí nemá, tak já ti to vysvětlím. Když dítě sní kuličku, tak je to v pohodě. Když dítě sní dvě kuličky, tak to furt ještě může být v pohodě, ale jakmile jsou ty kuličky magnetický, tak to může být problém.
0: No a jak to dopadlo?
1: Víš proč?
0: No tak oni se spojí, můžou něco skřípnout.
1: Přesně, přesně, to úplně přesně. Takže volám svý pediatričce a ona říká, jsou magnetický ty kuličky? Říkám, ne, nejsou, je to v pohodě. Tak to je fajn, prostě to, ne, promiňte mi ten výraz, to vykadí.
2: Mm-hmm.
1: Tak já říkám, no asi jako, jo, blbý je, že já nevím, jestli snědla jednu nebo dvě. Tak se potom bavíme s mou paní a říkám, hele, radši bychom asi měli do toho špitálu na ten rentgen, viď? A ona, jo, tak se sebereme a jedem. No a jak to dopadlo? To vám řeknu za chvilku.
0: David Guetta, Sia a Titanium, ten příběh...
1: Bude pokračovat. A je ještě docela jako peprnej, tak si na to počkejte a užijte si Davida Guettu. Za chvilku budete užívat něco jiného.

0: Red Chili Peppers, tady je divoký západ hitrády a FM Plus a taky pondělí, který je prostě náročný. A nejenom to pondělí. Někdo měl náročný celý týden.
1: Jestli jste byli ještě před pár minutama u rádia, tak jste slyšeli začátek příběhu. Jak během mé dovolené, kdy si člověk má odpočívat a oddechnout si od práce a od všech těch starostí, které se na něj valí, tak během toho moje dcera snědla kovovou kuličku a my jsme se rozhodli, protože jsme nevěděli, kolik jich jako vlastně v tom bříšku má, kolik jí do té mordy narvala. Tak jsme se rozhodli vyrazit na rentgen do nemocnice, do špitálu. Jo,
2: jestli
1: takže
2: jich je dost.
1: Protože víš co, je ti jasný, že budeš muset jako čekat u nočníku nebo u plínky. A teďka, musíš přece vědět, kolik jich v tom břiše má. Protože když vyjde jedna, tak nevíš, kdy vyjde další a tak, jako, a nemůžeš se v tom pořád přehrabovat. Takže vyrazili jsme do špitálu a hnedka jsme zjistili jeden velký problém. A to, že na urgentním příjmu nejde urgentně zaparkovat. Je to tam úplně celý rozkopaný. Já vůbec nevím, jako, jak, no, nechápu to, jak je to jako možné, ale dorazili jsme tam, takže rentgen, tohleto, malinká, ale úplně zlatá, čověče. Roka půletý dítě si takhle lehne prostě pod ten rentgen. Ani se nehne. Víš, tam sebou nesmíš hejbat, nesmíš tam dát ruku nějak před sebe a tohleto. To tam byla úplně zlatá. Taky v tom špitále nebyla poprvý, že
2: jo? Tam někdo má.
1: Takže nám ji vyfotili a my jsme se potom šli podívat na ten rentgenový snímek a já už v momentě, kdy tam vkráču, tak říkám, tak co, má tam jednu nebo dvě a vidím, jsou tam čtyři. Čtyři zhruba centimetrový kuličky v průměru z železa, které teda nebyly magnetický, všechny seděly pěkně na dně žaludku.
0: A počkej, jako ta zásadní otázka, jak to dopadlo? Dopadlo to dobře, vylezlo to ven?
1: Ano.
2: Všechny čtyři?
1: Normálně nám řekli, helejte, buďte v klidu, může to trvat třeba tři dny nebo týden. Tři dny nebo týden. Druhý den to vylezlo úplně všechno. Jeden prd a čtyři gule.
0: Nejkrásnější na tomhle celém příběhu je fakt, že David říkal, že my dva s Bárou o něm vůbec nevíme. Tak já bych jenom chtěl říct, že víkend a Hot Rock Fest byl tak náročný, že David mi to řekl všechno už tam, dokonce mi ukázal i fotku těch kuliček a to poté, co vylezli.
3: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
4: Pyžámko s jednorožcema.
3: Máme.
4: Bundu a sovčelky s kočičkama.
3: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
4: Tepláčky, tyhle mám děravý.
3: Máme tyhle s dvojitými koleny.
4: A hlavně méně.
3: Neboj, máš ho už v batůšku.
4: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
3: Pyžámka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
2: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Nedávno hráli v Loktím, tohle je celkem blízko. Poetika, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+.
2: Bylo to celkem blízko, bylo to v sobotu.
1: No ale i Loket je od nás celkem blízko.
2: Dobře. Pořádku. Daleko dál než zprávy, který se blíží. V nich se vrhneme na západočeské hokejové derby, to se totiž chystá v Klatovech, trošičku netradičně. Je třeba říct, že to bude zatím jenom jako přípravný zápas vstupný, tak to bude dobročinný, dá se říct. Kam konkrétně to poputuje, čemu vlastně to pomůže, když tam vyrazíte. Tak to vám poví Bára ve zprávách a přesně v 17 hodin.
1: Jsou ještě vůbec ty vstupenky?
2: No to bychom o tom nemluvili.
1: Se divím, člověče.
2: Coldplay.

0: Katy Perry a její Firework, posloucháte Hit Radio FM+. Jak to vypadá na silnicích, to vám řekne Bára teď v dopravě.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dál zůstávejte opatrní na Sokolovsku, kde se nehoda došetřuje v Kraslicích. V ulici Bedřicha Smetany se srazily dva osobáky, s opatrností tam projedete. A bourá se na Chebsku, tam si dávejte pozor na příjezdovce do Kopaniny směrem od Podhradí. Osobák tam narazil do sloubu a místem nehody se teď dá projet pouze Kyvadlově. Vaše další dopravní info pište k nám na WhatsApp a taky na číslo 720 870 237.
2: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika, včetně skladování.
3: Jenom hity. Hit Radio.
4: Franto, kde jsou ty maliny?
5: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
4: Taky zavakuovaný.
6: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává

0: prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
3: V Dobřanech se žije dobře.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
6: 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Začínáme aktuální zprávou. Rodičovský příspěvek se od příštího roku zvedne o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat to pak bude dvojnásobek částky. Novelu o státní sociální podpoře dnes podepsal prezident Petr Pavel. Letní dovolené jsou letos ve znamení většího šetření. Pociťují to prý i tuzemští hoteliéři, kteří hodnotí letošní sezónu hůř než tu loňskou. Víc prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
7: Zákazníci skutečně rozvažují, jakou službu si koupí. Trošku poklesly služby ty doplňkové v hotelech a v penzionech, dokonce i stravování, ale pokud tedy si koupí dovolenou, tak potom skutečně jim jde o vysokou kvalitu a o ten zážitek, což je celkem logické.
6: Podle Stárka je české hotelnictví na velmi vysoké úrovni a v některých ohledech přečí i další země Evropské unie. Blíží se západočeské hokejové derby. Proběhne už tento čtvrtek 20. srpna, kdy ještě pořád v rámci letní přípravy změří své aktuální síly Plzeň a Karlovy Vary. Zápas se bude hrát na zimním stadionu v Klatovech a začátek je v 17 hodin. Celý výtěžek z akce půjde na podporu a rozvoj mládeže týmu HC Klatovy.
8: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každého počasí.
9: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
6: Na západě Čech by zítra mělo být hlavně oblačno nebo zataženo. Teploty se odpoledne dostanou mezi 19 a 23 stupňů. Objevit se mají i bouřky, které prý můžou být i velmi silné.
4: Hit Radio FM Plus.
10: Krásný odpoledne, 17 hodin, 2 minuty, jsme tu s vámi dál.
11: Pokračujeme taky s těma nejlepšíma hitama, tady jsou One Republic.

0: Divoký západ, Hit Radio FM+.
1: Víkend ten byl náročnej nejenom tady pro nás na západě Čech, protože my jsme byli na Chodrockfestu, evidentně se jako popíjelo všude. Mám tady příběh pána z Žadce, který cestou domů z hospody zavolal policajty s tím, že ho srazilo auto. Docela vážná věc.
0: No tak jako když volal jako sám, tak to asi nemohlo být zas tak vážný, ne?
1: No, rozuzlení přijde, na místo přijela policie, který se to úplně jako nezdálo, takže pána mezi tím odvezli, přijela manželka, že jo, protože zjistila, že ho mělo srazit auto. Načež se zjistilo, že pán vůbec nebyl sražen autem, jenom byl tak opilej, že se na té silnici rozplesknul sám. A protože nechtěl, aby manželka zjistila, že se takhle nadral, tak tvrdil, že ho srazilo auto.
2: On se bál manželky. Chuda.
1: Problém byl ten, že na tou silnici, kde se rozplesk, byla kamera. A policajti ten záběr ukázali i tý manželce.
2: No ne, ne.
1: Načež pán teda jedin, na co se zmohl, tak odvětil, manželce jste to ale ukazovat nemuseli.
2: No teda pánové, takže jako tady v tom případě nějaká chlapská solidarita šla asi úplně stranou, co?
1: U dopravky dělají jako dost ženský, tak já to možná chápu.
0: Chudák borec musel být od manželky zlízkanej víc, než od toho pseudo auta.

0: Shakira a Zoo, tady je divokej západ, Hit Radio FM Plus. Rihe před náma a teď jeden zásadní rozkol, palčivý problém západu Čech, který my vyřešíme, a to je fúze sportu.
1: Slyšeli jste o disc golfu?
2: Ano.
1: Ono v poslední době to má takovej velký vibe, je to hodně na vlně. Teďka v Plzni na Lochotíně se otevřelo nové hřiště. Co já vím, tak vím tak o 15 nových hřištích na disc golf a já vůbec nechápu, proč to lidi hrajou.
0: Tak já si to dokážu představit jako takovou volnočasovku, že si jdeš prostě zaházet lítejícím talířem.
1: Jo, ale s golfem to nemá ale vůbec nic společného.
0: No, když ti to nejde, tak pak vezmeš ten patr a rozmlátíš, víš, ten lítející talíř.
1: Jo, teda takhle.
0: A nebo tu síťku.
1: Další fúzovaný sport je fotbal golf, a to je ještě větší stupidita.
2: A ten je ale skvělej. Ten já mám moc ráda.
1: To, že tě to baví, přesně pasuje do toho, že si myslím, že to je stupidní.
0: A může se to Bára? Nebo ne?
1: Hele, ale každý, ať si dělá jaký sport, chcete hlavně, že se nějakým způsobem hejbeme. A za chvilku se budete hejbat do rytmu třeba Rehab in my head.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: To musíte zažít se Slevomatem je tady a já opět vítám Richarda ze Slevomatu, ahoj.
5: Ahoj, a než přijdu s klasickou dávkou inspirace, tak mám hned na začátek takovou otázičku.
4: Jsem k tvým službám.
5: Víš, co to jsou skotské střiky?
4: Přiznám se, nemám tušení. Podle mě je to teda vinej střik se skotskou, ne?
5: Kamaráde, tak to bys dopad stejně jako já. My jsme byli na hotelu ve Varech a v rámci pobytu jsme tam měli napsaný nějaký skotský střiky. Tak jsme si to dali na večer, že jako pohodička. A reálně jsme šli na ten bar, ať nám to umíchaj. No a týpek se nám tam totálně vysmál a poslal nás do wellness.
4: Nepojď!
5: No, takže tam nás slíkli a dali nám skotský střiky.
4: Počkej, to zní jako děsivě, co to vlastně?
5: Hele, stojíš u zdi a stříkají na tebe střídavě teplou a studenou vodu. Je to docela sranda. Jako.
4: Tomuhle říkám jako skvělá historka.
5: No, tak jsem chtěl říct, že teď na Slevomatu najdete ty nejlepší lázeňský pobyty s extra slevou, jenom si když tak vygooglete nějaký neznámý pojmy.
4: Ano, děkujeme za dobrý tip. Já se teda spíš podívám po nějaký, já nevím, třeba koupeli v minerální vodě nebo tak něco.
5: No, určitě najdeš. Hele, těch procedur a lázeňských pobytů je teď na Slevomatu spousty, takže můžete zkoušet.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
6: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
8: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
9: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
12: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
13: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
12: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
13: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
12: To je Audi Q7 Perfection.
13: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
14: Hledáte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz. Hitradio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: love her when you let her go. Messenger. Ladíte divoký západ Hitrády a FM+. Pátek se blíží, říkáme to záměrně, protože i tento týden pro vás máme 10 000 korun na nákup pohonných hmot.
1: Už jste slyšeli o dokonalý desítce. Mrkněte se když tak na náš web www.hitradiofmplus.cz. Až do konce prázdnin každý pátek můžete u nás mezi 12. a 15. hodinou vyhrát tank kartu Easy. Přednabitou až na 10 000 korun.
0: Ano, a to do sítě čerpacích stanic Orlen, kde to můžete utratit jednak za pohonné hmoty, ale klidně i za občerstvení. To už je jako na vás. 10 otázek.
1: Párečku.
0: 10 otázek, za každou správnou odpověď tisícovka na tuhle kartu, tak v pátek budeme držet palce.

0: JP Cooper a za chviličku třeba nová Taylor Swift. Ladíte Hit Radio FM Plus. Kam
1: vyrazit? Na Hradčvihov opět přijíždí Pony Express v úterý 18. srpna v ranních hodinách dorazí na Hradčvihov na Klatovsku Pony Express. Je to zážitková akce, která spojuje historický prostředí s programem pro celou rodinu. Podrobnosti najdete na pony.express.cz. A jestli jste nebyli ještě letos v Letňáku, doporučuji skvělej rodinný film Jak vycvičit draka. Dávají ho v Muzeu v přírodě v Plzni v Bolevci a to ve čtvrtek 20. srpna od 19 hodin. Podrobnosti na festivalfinale.cz.
0: Já vás nachystám na konec prázdnin, poslední víkend v sobotu a v neděli na letišti v Chebu můžete vyrazit na letecký den, těšit se můžete na nový i historický kousky. A ten samý víkend, tedy sobotu a neděli 29.30, proběhne v Karlových Varech v Lidáku mezinárodní výstava koček. Kočičky ze všech koutů světa. Jenom ty čtyřnohý, tak na to bacha.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
8: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
9: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
10: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
13: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
14: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park, tady je Divoký západ, Hitrádia FM Plus a taky čas shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vzpomínali na báječný a luxusní mejdan jménem Chodrockfest. I když jsme tam byli všichni tři, tak si z té akce odnášíme každý úplně jiný zážitek.
0: Ano, já bych chtěl rozhodně ocenit jednak Marušku Rotrovou, protože ve 84 zvládnou takovýhle festival, to je neskutečný. A ještě větší borci jsou všichni ty rockeři, který přijali, tleskali a zpívali s ní.
2: No a já bych moc chtěla poděkovat pánovi, který mi na samém konci Chodrockfestu donesl květiny. Čerstvě natrhané květiny, fakt obří kytici. Jestli někomu chybí v zahrádce, tak děkuju i vám, udělali mi fakt velkou radost.
1: Já byl zase moc vděčný a nadšený z toho, že jsem na Chodrockfestu v Domažlicích mohl mluvit už téměř vymřelým jazykem jménem chodština. Ičko, zpátky v Plzně musím zase mluvit jako člověk, aby mi lidi rozuměli.
0: Tak takový byl dnešní Divoký západ. My se na vás těšíme zítra v úterý. Mějte se krásně.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, připomínám nehodu na Chebsku. Velký pozor si teď dávejte na trase Kopaniny Podhradí. Policie tam stále řeší nehodu osobního auta, tak hlavně opatrně. A další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
6: V Dobřanech se žije dobře.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek vzroste od 1. ledna na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat půjde o dvojnásobek částky. Rodičovskou

0: zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Silná bouřka odpoledne v Pardubickém kraji způsobila výpadky elektrické energie. Bez proudu je na 4000 domácností. Na vedení vysokého napětí je 8 poruch. K nejpostiženějším oblastem patří Chrudimsko, Pardubicko a Orlicko-Ústecko. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes po jednání kabinetu.
1: Vláda rozhodla, že tu koalici budu řídit já, jak jsem to dělal za období naší první vlády. Dále tam bude pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený, ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav.
0: Jedním z prvních úkolů bude sestavení mapy zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Definovat a řešit je chce pak cíleně s lidmi z obcí a krajů. Preznicové lázně v Jeseníkách řeší akutní zažívací obtíže. Hygiena eviduje 111 případů mezi klienty a návštěvníky. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím neznají, epidemiologické šetření pokračuje. Lázně jsou nadále v provozu, přijali ale doporučená opatření.
2: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
3: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
0: V noci a ráno oblačno, polojasno, ojedněle ještě s přeháňkami a na východě doznívající bouřky. Nejnižší ranní teploty 14 až 10 stupňů, no a zítra proměnlivo, místy přeháňky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a opět přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů a chladnější severozápadní vítr.
4: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste dneska moc nezmokli, jenom tak příjemně, jo? Tak, jak je to v létě, prostě hezký.

Anaka a Nebe. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Mám na vás důležitou otázku. Ulevilo se vám trochu? Přece jenom se konečně o pár stupňů ochladilo, taky začalo pršet. Koho to dneska potkalo víckrát ten déšť, ať zvedne ruku? Přiznávám se rovnou bez mučení, že se hlásím, do práce jsem ráno přišla, takže jsem měla mokrý kalhoty až ke kolenům. Ale to se samozřejmě stává a jsme rádi, že konečně prší. Tak jestli se vám taky ulevilo a najednou jste takový víc fresh a všechno je lepší, tak je to super. A nezapomeňte, že to tak bude celý týden. No a k tomu tahle skvělá věc. Especially for you, Kylie Minogue a Jason Donovan. Jdeme na to.

0: Tuhle hru můžou hrát dva. Jasně, já a vy. Bobby Brown za námi na Hit Radio. Přeju krásný večer, máme 6:45, pondělí. Pokud už jste doma z práce, tak důležitá a naprosto skvělá zpráva, přežili jste pondělí, jupi! Důležitý je radovat se z maličkostí, jo, takže prosím vás, jste skvělí, zvládli jste to. No a pokud naopak v práci ještě jste, nebo tam třeba míříte, tak to zvládnete i tak, jo. A soundtrack k tomu budete mít výborný, to slibuju. Vám totiž za chvilku pošlou třeba Mike and the Mechanics, taky Taylor Dane nebo Mick 21, tak buďte s námi.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna.udětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
8: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
7: Byty Dobřany.cz.
9: V Dobřanech se žije dobře.
10: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n.cz.
11: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
12: A s jednorožci i dinosaury!
11: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
2: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
3: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na 2 směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když se probudíte do slunečného

0: M+.
1: Zlepši si náladu.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid.

0: Mik 21 a Snadné je žít. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Já mám tady motivaci pro všechny politické strany, uskupení a tak dále, takhle před komunálkama, jo. A pro vás, asi motivaci za vašima reprezentantama dojít a říct, tohle chceme. Protože prosím vás, pojďme se inspirovat v Řecku, jo. Protože starosta jedné obce tam řeší to, že místní děti nemají žádný hřiště. Jo, ono je v plánu už asi od roku 2017, ale známe to, tahanice, razítka a tak dále. No a tak to dělá trošku jinak. A za mě je to naprosto skvělý. On každý den na dobu od 9:30 večer do půlnoci uzavírá hlavní silnici pro veškerý provoz, aby si děti měly kde hrát. Je to skvělý, tak v Řecku se chodí spát později, takže to není, že by děti ponocovaly. A mně se to líbí. Co kdybychom takhle prostě, nevím, na půlnoc zavřeli třeba D1 a řekli, hele, teď si tady budou děti hrát, jo. Jako přece jenom odpadla by taková ta příšerná otázka.
1: Co děti mají si kde hrát?
0: Tak uvidíme, jestli se to podaří zrealizovat.

0: No a jde to i bez složitýho textu. Bananarama s námi na Hit Radio. Krásný večer vám všem. Za chvilku 6:45, pondělí, ochlazení konečně dorazilo, déšť taky. Pozor teda, mají být bouřky, jo. Tak jestli máte venku něco cenného, květiny, nějaký kola drahý, případně partnera, tak to možná radši schovejte, jo. Ale zároveň je to letní deštík, no, to je dobrý. Douší za chvíli Jimmy Cliff, taky Ingrid nebo Mark Almond.
1: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
3: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví.cz.
4: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Izolvest.
5: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Izolvest.
4: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
5: Izolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
4: izol@vest.cz.
6: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: 7. hodina je tu, krásný večer vám všem. No a pozor, tu 7. hodinu odstartujeme legendárním hitem. Tohle je Hrobák.

Lionel Richie, to je prostě král. Song Hello právě teď za námi na Hit Radio. Hezký večer, prosím vás. Nechá vás váš šéf si v práci číst? Asi ne, jo. Ale teď si vemte, jak často v práci scrollujem na telefonech. To je v pohodě, nebo jako asi to není v pohodě, ale děje se to hodně. No a přitom, jo, to mi přijde mnohem horší, než to, že teď strojvůdce jedný švýcarský železniční společnosti dostal okamžitou výpověď za to, že si při řízení soupravy četl v knížce. Přitom jako, já vím, že to je blbý, jo, a při řízení byste číst neměli, ani scrollovat na telefonu a už vůbec ne řídit vlak, když vezete spoustu dalších lidí, jo. Ale ten člověk se prostě chtěl jenom trošku dovzdělat, no, a dostal za to padáka. Tak prosím vás, opatrně, sice jasně, čtení je vášeň, jen teda do práce a kor za volant nebo do vlaku, to prostě asi nepatří. No nic, radši si dáme další hity DJ.

0: kdo měl taky jejich plakát v pokojíčku? Sugar Babes a Round Round. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že díky tomu je i to pondělí vlastně o něco snesitelnější. Mělo by být, jo? Alespoň malinko. Sweet dreams are made of this. Who am I to decide? Za chvilku už třeba Eurythmics a jejich Sweet Dreams nebo Pet Shop Boys, tak si to nenechte ujít. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Hit Radio.

Geniální song Nothing Else Matters a Metallica v éteru Hit Rádia. No a teď k další naprosto geniální věci. Prosím vás, mám tady takovej tip, jo. Pojedeme všichni do Pardubic. Pojedeme na výlet. Protože tam teď rok oslavila restaurace Struhadlo a co mě teda jako dostalo, je to, že oni si k těm narozeninám nadělili sírovou degustaci, jako smažený síry. A jestli někdo fakt miluje smažák, to jsem já, jo. A věřím, že nejsem sama, páč, to je jedno z našich posvátných jídel v Česku, že jo. Prosím vás, oni se jako specializují na zajímavý strouhanky a mají třeba jako preclíkovou s čorýzem. To je tak skvělý, jak to zní. Jsem si tím naprosto 100% jistá. No tak kdyby něco, jo, tak víme. Potkáme se v Pardubicích. No a taky se potkáme tady s Madonou, minimálně u nás v playlistu Ray of Light právě teď.

Skvělá kombinace Whitney Houston a Enrique Iglesias. Jste s Hitrádiem, díky za to. Díky, že jste si nás vybrali jako svoje pondělní parťáky. Doufám, že vám ty skvělý hity, to nejlepší z 80. 90. a milénia, že vám to zlepšuje náladu, jo? A že ten večer je díky tomu prostě takový hezčí. Protože to tyhle songy prostě umějí. Hele, teď třeba za chvilku tohle, jo? Prostě kdo by neměl rád Backstreet Boys? Dáme si je za chvilku, k tomu taky Krištof.

0: ty maliny?
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovanej.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz
3: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
5: Osmá hodina je tu, krásný večer s vámi stále, Kateřina Pechová, taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a právě teď legendární

Shania Twain na Hit Radio, krásný večer. No a co si takhle vyrazit pro vánoční stromek klíjo v plavkách? Ale jo, beze všeho, nahané, klidně. Prosím vás, pěstitelé na Prostějovsku spustili uprostřed tropického srpna rezervace vánočních stromků. Ještě, že se to počasí trošku pokazilo, jo, ale tam normálně fakt chodili lidi namazení opalovacím krémem a vybírali si jedle na prosinec. Jako super je, že ceny jsou samozřejmě někde jinde, než potom v prosinci, a navíc si už teď můžete vybrat ten úplně dokonalý, fantastický strom, jo. A pak to neřeši v prosinci. Ty, hele, vlastně je to docela chytrý. Tak vlastně možná to naopak schvalujeme a možná jo, možná je to dobrý. Pokud to teda neuspíší ten stres, který z Vánoc prožíváme, tak jinak, hele, stromky v prosinci, schvalujem, entrance právě teď.

Tohle je taky neskutečná pecka Outkast a Miss Jackson v éteru Hit Radio. Přeju krásný pondělní večer, pokud je to možné. Ale jo, večer už jde. Rána jsou horší. Já myslím, že teď už byste snad mohli být v pohodě. Doufám. Ideálně, že už máte aspoň nohy nahoře. Pohodička, jo? K tomu samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a bude to doslova sen. MC Erika Barbara, k tomu Alcazar nebo Alphaville.

Angel v éteru Hitrádia, krásný večer. No a už i svišti jsou na OnlyFans. Pozor, ne bobři, ale svišti, jo. Kaliforničtí vědci, kteří zkoumají sviště, mají totiž problém, protože stát jim odmítl financování. Bylo několik pokusů, debat, prostě ne. No ale tak jako ten výzkum se z něčeho platit musí, že jo. Takže se rozhodli jít na to kreativně. A mezi těmi kreativními způsoby je právě i stránka na OnlyFans, kterou teď mají tyhle svišti. Je to extrémně roztomilý. Za mě je to vlastně geniální nápad. Jo, protože na OnlyFans víme, tam je obecně hlavně jako na hotinky, tak očividně tam najdeme i pár chlupatých jedinců. A já si myslím, že kdybychom místo na hotinek měli právě třeba jenom prostě roztomilý zvířátka na internetu, tak nám všem bude o dost líp. Manic Street Preachers do vašich uší právě teď.

0: Rihanna prostě ví, jak na to. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer vám všem. Opravdu vám přeju krásný večer. Doufám, že máte pohodičku aspoň malinko. Za chvilku 9 hodin, já se tak s vámi pro dnešek loučím. Moc si užijte hezký zbytek večera. Nenechte se ničím rozhodit. Do celé ještě Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Čekají nás třeba M People, R.E.M. nebo Sandra. Mějte se hezky, ahoj.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé. Naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.

United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n.cz

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Autocentrum Jan Šmucler, váš autorizovaný prodejce v Plzni a Klatovech. Více na smucler.hyundai.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Hit Radio.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
4: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Autocentrum Jan Šmucler, váš autorizovaný prodejce v Plzni a Klatovech. Více na smucler.hyundai.cz.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správě.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio.

0: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

해주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Dobrý den.
1: Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
2: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
1: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
2: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
1: To je Audi Q7 Perfection.
2: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
1: ten nejezdí.
2: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio FM Plus. Hit Radio FM Plus.
1: Porsche Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás Porsche Plzeň?
2: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
1: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
2: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
1: To je Audi Q7 Perfection.
2: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
1: ten nejezdí.
2: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
0: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.